si zdali, leko bliž. Jo, jo, karton na dvorek, a taky porcelán.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept.

0: recept, svým způsobem ale je zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to tak je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. Potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kg.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kg slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Mhm. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces knutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete

0: mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
0: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
0: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
0: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívídělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporcl a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky

0: knížky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01104. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále do týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je její fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi protože to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler-Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí a byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická.

0: Lidská, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit?
1: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená a potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka přestavěl, dostavěl tu baziliku, a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobnosti.
0: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k Letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Se narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnoho

0: dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás? Ještě pořád.
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů všem, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení. Pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění, od mikrofonu Českého rozhlasu, regionálního vysílání, vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval, a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu, a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím se jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka.

0: A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
0: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Některé budovy v Česku se dnes rozsvítí červeně. Při příležitosti Mezinárodního dne AIDS se připomenou oběti této nemoci. Dobřany připravují stavbu regionální knihovny za několik desítek milionů korun. Čeští hokejisté prohráli se Slovinskem na mistrovství světa 2-3 v prodloužení. Čekejte polojasno, přechodně oblačno, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno, přeje Štěpánka Zíková. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, například také nová scéna divadla J.K. Tyla v Plzni. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než loni. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
2: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
1: Na 140 milionů korun vyjde stavba nové regionální knihovny v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Více než polovinu nákladů pokryje dotace. Knihovna vznikne na místě objektu, které město vykoupilo od automotoklubu. Časový plán stavby přibližuje nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka.
3: Část toho objektu se musí vystěhovat někdy na konci roku. Podle toho, když proběhne výběrové řízení, které teď zahujeme dobře nebo špatně, tak předpokládám, že v listopadu by se začalo s bouracími pracemi. Stavět se bude 2 roky skoro a někdy v září roku 2028 by ta budova měla stát.
1: Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu i diváky se svou písní Bankaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky řekl reprezentační útočník Martin Kaut.
4: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
1: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko. V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie Kanadě 0-6 a Maďarsko 1-4 Finsku. Domácí Švýcarsko zvítězilo nad Lotyšskem 4-2. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodu jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné. Počasí. Bude polojasno, ráno i skoro jasno, během dne čekejte přechodně až oblačno s možností lokálních přeháněk a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách maximálně 14. Povane slabý západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nepomuku na jižním Plzeňsku počítejte ještě dnes s uzavírkou na náměstí Augustina Němejce kvůli pouti. Objízdná trasa je vyznačena, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné nedělní ráno, s vámi je Český rozhlas Plzeň a pokud už se chystáte ven, tak se teple oblečte, protože venku jsou jenom 3 stupně nad nulou. Hned první reportáž nás zavede na Sokolovsko do Šindelové, kde stojí jedna z mála dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Podle odborníků jde o skutečný technický skvost, který se podařilo zachránit před zánikem. Seriál Tajemství technických památek si nenechte ujít už po písničkách, které nestárnou. Dobré ráno a příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos, poskládaný z cihel a žulových kvádrů, byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
1: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
2: Se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
1: No to určitě takhle nevypadala.
2: Byly to zbytky zdiva?
1: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
2: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
3: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě ten místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
2: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré nedělní ráno, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Nabitá powerbanka nestačí. Nový experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a láhve vody, jiní zase víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu, řekneme ještě do 17:30.
1: Počasí.
0: Druhý víkendový den bude polojasný, teď po ránu může být i skoro jasný. Během dne čekáme až oblačno s možností lokálních přeháněk, především na Šumavě. Večer pak očekáme obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty je 16 až 19, na Šumavě to bude od 11 do 14 stupňů. Tolik tedy počasím a teď už pokračujeme v muzice, tady je Xindle X a Dřevo.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška jí první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
5: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
6: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury.

0: Přijde v otázka jenom kdy.
1: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
2: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestanou fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
1: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
2: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
3: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít 3 dny jen z vlastních zásob?
4: 3 dny? Že bych někoho udělal o jídlo.
5: To je věc, která tě může zabít.
1: V dalších dílech uvidíme 3 vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda, žádajícího o jídlo, až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Boniemu zavírají tuhle hodinu a na Českém rozhlase Plzeň uslyšíte také Václava Faltuse, Ladislava Bernáška. No a teď se už o slovo hlásí se zprávami Štěpán Kazíková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Nýřany na severním Plzeňsku řeší komplikace se stavbou školní družiny. Budova má vzniknout na místě starého bytového domu na Masarykově náměstí, více ve zprávách za půl hodiny. Lázně Konstantinovy lázně zahájili 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Dnes odpoledne zakončí zahajovací program sezony dechový orchestr mládeže Juvenka ze sousedních Bezdružic. Začne ve 14 hodin. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoci nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Podle odborníků totiž umělá inteligence nepracuje s kompletním zdravotním stavem člověka a může uživatele utvrzovat i v chybných závěrech. Češi prohráli se Slovinskem v prodloužení 2-3 ve skupině hokejového mistrovství světa. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka v pondělí proti Švédsku. Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili ve třetí lize vedoucí Kladno 2-0. A dnešní počasí bude polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne čekejte přechodně až oblačno a možné lokální přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici na trase z Košice, Lužany, Přeštice na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu Přeštic. Omezení potrvá do konce května. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Každý rád.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška byl v neděli ráno na Českém rozhlase Plzeň. Václav Faltus je český imitátor a taky čerstvý sedmdesátník. Pokud to nevíte, tak se prosadil i v dabingu. Daboval Louis de Finéze ve filmu Jak vykrást banku. Pokoušel se tak napodobit charakteristický hlasový projev zesnulého Františka Filipovského. A právě jeho hlas byl pravděpodobně tím nejtěžším, který kdy Václav Faltus dělal.
1: Úsměv, prosím. Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
3: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhný jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A jedným páčí demokracie, tak si můžeš vybrat.
4: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No, a neplatili jsme nic.
2: Jo, že to dopadlo
4: dobře.
2: Kdybych
4: to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského.
2: Jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obměkne, je s ním trošku lepší řeč.
4: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
2: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckého rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože, že jo, kdyby se to jako předpísklo.
4: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Falt bude vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
2: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady Tati Karam, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jsou 6:03.
1: Počasí.
0: V Domažlicích máte jasno a 2 nad 0, v Kralovicích jsou 3 stupně a na Železné Rudě je na 0. Neděle bude polojasná, teď po ránu i místy skoro jasná, během dne pak čekáme až oblačno s možností lokálních přeháněk, především na Šumavě. Večer ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty přes den 16 až 19, na Šumavě naměříte od 11 do 14 stupňů. Pěkný víkend.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň a kapelu Buty vystřídá Jiří Korn. V Jezdních návratech se dnes odpoledne potkáte s herečkou, které kolegové neřeknou jinak než Ivuška. Mohla být učitelkou matematiky, ale stala se slavnou hereckou hvězdou. Mluvím o Ivě Janžurové, která brzy oslaví své 85. narozeniny. Hvězdné návraty vám nabídnou několik scének, vzpomínek, ukázek z filmu i písniček, ale také osobní vyprávění této dámy. Hvězdné návraty začínají i dnes po 16. hodině. Za 7 minut bude 6 hodin. Štěpánka Zíková vám nabídne další zprávy. Teď slibovaný Jiří Korn.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. V Mnířanech na severním Plzeňsku řeší komplikace se školní družinou. Její stavba se opozdí. 40 šumavských tvůrců se dnes představí na trhu designu v Klatovech. Čekejte polojasno, přechodně oblačno, lokální přehánky a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva financí. Nenaplnili totiž jeho představy a nenalákali více uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně ji zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Finanční škrty ale nebudou pro vysoké školy nějak ohrožující. Jde o část financí, které dostaly navíc právě proto, aby se na ně zapsalo více studentů. Mnířany na severním Plzeňsku řeší komplikaci se stavbou školní družiny. Budova má vzniknout na místě starého bytového domu na Masarykově náměstí. Lidé z vedlejšího domu se ale obávají, že by mohla demolice narušit jejich bydlení. Nezávislá starostka Pavlína Cajsová vysvětluje, proč je stavba nového objektu důležitá.
3: Tam vlastně my jsme zakoupili takový starý vybydlený bytový dům přímo na Masarykovo náměstí a ten jsme chtěli předělat na školní družinu. Nakonec nám vlastně statik řekl, že předělání není možný, takže ten barák lehne a na jeho místo postavíme novou školní družinu.
1: Trh designu dnes v Klatovech pořádá Městské kulturní středisko a Městská knihovna. Tradiční akce má podpořit malé české značky a lokální tvůrce. Na místě budou autorské šperky, keramika a porcelán, přírodní kosmetika, autorská móda a doplňky. Akce se koná v refektáři a na nádvoří jezuitské koleje od 10 do 18 hodin, říká hlavní organizátorka Tereza Topinková.
4: Na trhu design na Šumavě bude zhruba 40 tvůrců, kteří dělají od keramiky přes šperky, oblečení, ale i věci pro děti. Někteří z nich budou mít i dětské dílničky anebo dětský koutek. Součástí je pak i skvělé občerstvení a výběrová káva.
1: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Prezident Pavel navštíví také Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Sport. Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem na mistrovství světa. Ve skupině letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Další zápas odehrají Češi v pondělí proti Švédsku. Prvním kolem začne dnes na stadionu ve Vítkovicích nový ročník extraligy atletických družstev. Prvenství obhajují ženy Škody Plzeň, které ale do Ostravy míří ve značně oslabené sestavě. Důvody vysvětlil Českému rozhlasu trenér Michal Černý.
5: Tým jsme omladili, protože i tím režimem tréninkovým tady na stadionu, tak si ty největší hvězdy upravují tréninky tak i závody, že to první kolo víceméně vynechávají a posouvají start svých sezon až od června, aby jsme to tady v Plzni odšpuntovali a byli v co největší formě na tom mistrovství republiky.
1: Druhé kolo atletické extraligy je na programu 21. června v Plzni. Počasí. Čekejte polojasno, ráno i skoro jasno, během dne přechodně až oblačno s možností lokálních přeháněk a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 11 až 14. Povane slabý západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Domažlicích počítejte dnes dopoledne s uzavírkou na náměstí Míru a na Husově třídě. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Vítejte u další hodiny ranního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Před týdnem začaly mistrovské oslavy plzeňských házenkářů. Jak vypadaly, zjistíme po čtvrt na sedm od pivota Jakuba Šindeláře, který se zlatem rozloučil se svou bohatou kariérou. I dál budeme hrát písničky, které nestárnou, bude třeba Karel Gott a taky kapela Elán. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Dobré ráno a Richard Jandovský.

Karel Gott byl součástí Dobrého rána na Českém rozhlase Plzeň. Ráno, které má datum 17. května a svátek mají Anety. Tohle jméno pochází z francouzštiny, je to zdrobnělina hebrejského jména Anna, která se ve francouzštině osamostatnila. Její význam byl původně milostná a milostiplná. My vám přejeme všechno nejlepší, no a pokračuje švédská kapela Roxette. Dobré nedělní ráno.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Ještě do 6:30 bude řeč o plzeňské házené.
1: Počasí.
0: Teď po ránu bude skoro jasno až polojasno, během dne čekáme tvorbu kupovité oblačnosti, takže bude přechodně až oblačno a odpoledne se může objevit občasný déšť, a to především na Šumavě. Večer pak bude oblačnosti ubývat, no a teď teploty 16 až 19, na Šumavě to bude mezi 11 až 14 stupni.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Před týdnem zdolali házenkáři Plzně v pátém finále extraligy Karvinou a po třech letech znovu vrátili mistrovský pohár na západ Čech. Po 17 letech ukončil tímto zápasem svou úspěšnou kariéru pivot Jakub Šindelář. Sedminásobného mistra republiky s talentem vyspovídal na prvním tréninku po mistrovských oslavách reportér Vladislav Janouškovec.
1: Co dělá ještě Jakub Šindelář na tréninku, když ukončil kariéru?
2: No tak přišel jsem za váma a vám dát rozhovor. Ne, tak ještě určitě jakoby tu sezonu nemáme konec. Respektive ještě se budeme scházet, hraje se tu i nějaká baráž, takže nevím, jak budou dál probíhat tréninky, ale je tohle první trénink po titulových oslavách.
1: Jaké byly ty titulové oslavy pro vás, kolikáté? Sedmé?
2: Ano, sedmé byly příjemné, byly dlouhé a řekl bych hodně náročné. Ta cesta byla výrazně příjemnější než poslední dva roky. Vzali jsme to, myslím, zodpovědně. Mně se nepovedlo ani spát a v neděli jsem pokračoval ještě na dětský turnaj za holkama, přesně co trénuju, tak tam jsme to ještě dooslavili se zbytkem trenérů a s manšaftem Olek.
1: Co člověku probíhá hlavou, když si uvědomí, že to je vlastně naposledy ty mistrovské oslavy s kamarády, spoluhráči?
2: V tu danou chvíli, kdy se hvíznul konec zápasu, jsem se to ještě neuvědomoval. Přichází to postupně a ještě to bude asi přicházet furt ještě, dokud sem budu nějakým způsobem chodit do konce té sezóny, než ukončíme tréninky úplně, tak si myslím, že mi to nedojde, ale přes ty prázdniny to v té hlavě se rozleží a jsem zvědavý, jak se s tím popasuju. Pokud bych hrál, ještě nějaká chuť tam je, ale to zdravý věk a i ta rodina prostě už říká, aby jsme šli jiným směrem.
1: Během těch zdravotních peripety zotavování se. Myslí člověk právě třeba na něco takového, co se povedlo v té Karviné, gól v posledním finále a mistrovský pohár znovu v Plzni?
2: Tak myslel jsem, že v domácím prostředí bych se objevil aspoň na střídačce. To se nestalo, ale nepočítal jsem vůbec s tím, že v Karviné v posledním zápasu bych se tam dostal. Byl jsem za to rád, že jsem nastoupil do toho posledního zápasu i že mi to tam padlo. Za mě to bylo super, že jsem mohl skončit na tom hřišti. Asi bych se s tím hůř popasovával, kdybych končil v hledišti.
1: Filip Hrajt mluvil o tom, že ten titul chtěli vyhrát i pro vás, pro Ondruša Franka, kteří se loučíte. Třeba vy dva speciálně motivovali jste nějak spoluhráče, burcovali za toho stavu 0-2 v sérii, kdy jste dvakrát v Karviné prohráli?
2: Nemotivovali, snažili jsme se spíš při těch tréninkách a všechno do toho dnes prostě energii, aby jsme nepropadali panice a trénovali jsme tady ten další týden do toho a věřili jsme si v to, že to tady otočíme.
3: Popisuje sedminásobný extraligový šampion Jakub Šindelář, který se po 17 letech v dresu talentu loučí s kariérou. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je půl sedmé.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Čtvrtý plzeňský obvod chce rozšířit síť sdílených elektrokol. Nová odstavná místa by mohla vzniknout v Újezdě a Červeném Hrádku. Kam případně umístit další stanoviště, mohou lidé navrhovat na facebookovém profilu obvodu. Zhruba do měsíce začnou v Dobřanech na jižním Plzeňsku fungovat nové semafory. Město je vybudovalo na křižovatkách třídy 1. máje s ulicemi Lipová a Sokolovská. Cílem je zvýšit plynulost a bezpečnost při průjezdu městem. Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínka. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době. Součástí výstavy budou také komentované prohlídky a edukační programy pro školy. V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března několikrát uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Češi na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. V dalším utkání Češi nastoupí zítra proti Švédsku. A dnešní počasí zpočátku očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a odpoledne se mohou místy objevit občasné přehánky. Večer ubývání oblačnosti. Teploty do 19 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Nepomuku na jižním Plzeňsku počítejte až do večera s uzavírkou na náměstí Augustina Němejce kvůli pouti. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dvě a půl minuty po půl sedmé vám se Štěpánkou Zíkovou přejeme dobré nedělní ráno a na řadu taky přijdou dětem, které odpoví na otázku, co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu. Tak hlavně vy dneska neudělejte nějakou tu botu a užívejte si víkend.

0: co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
1: Že jí koupí a bude chodit jako, že bude ukazovat boty, který má krásný.
2: Že si ji obuje.
3: Že ji udělal krásnou.
4: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
5: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přiši asi druhou.
6: Že si koupil dvě boty a jednu ztratil.
7: Někdo udělal něco matoucího a potom ten druhý řekne, udělal botu.
8: Že se mu nic nepovedal.
9: Že někdo udělal botu a on se řekne, že ji udělal špatně.
10: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopily dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a v neděli ráno vám hrál na kytaru a zpíval kanadský zpěvák Bryan Adams. Ještě před 7 hodinou pro vás máme tipy na dnešní akce v našem kraji.
1: Počasí.
0: V neděli ráno bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti, takže bude přechodně až oblačno a odpoledne se může objevit občasný déšť, a to především na Šumavě. Večer pak bude oblačnosti ubývat a teploty budou mezi 16 a 19 stupni, na Šumavě naměříte 11 až 14 stupňů Celsia. Užívejte si druhý víkendový den, no a pokud nás posloucháte v autě, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Dobré nedělní ráno, s vámi je Český rozhlas Plzeň a za 11 minut bude 7 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici spolu s misionáři Obláty a farnostmi pastorační oblasti severní Plzeňsko zvou od 10 hodin na společnou nedělní Eucharisty. Po nepřístupných částích budovy nového konventu v areálu kláštera Kladruby vás vezmou speciální prohlídky. Podíváte se například do konventní kaple knihovního sálu Ambitu v druhém patře. Začátky prohlídek jsou ve 12 hodin, ve 14 a taky v 16. Předchozí rezervaci a bližší informace najdete na webu kláštera Kladruby. V rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezony v Konstantinových lázních se uskuteční promenádní koncert Dechového orchestru mládeže Základní umělecké školy Bezdružice. Koncert bude v amfiteátru, při špatném počasí pak v restauraci Piano. Začátek je ve 14 hodin. V kostele Evangelické církve metodistické v Husově ulici v Plzni se koná benefiční koncert Gospel až na dřeň 2026. Výtěžek z koncertu bude věnován nadaci pro transplantace kostní dřeně. Koncert začíná v 18 hodin. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se uskuteční divadelní zpracování kultovního večerníčku Krkonošské pohádky. Hrát se začíná v 16 hodin. Plzeňská scéna Moving Station láká na ochutnávku z letošní série krajských postupových festivalů amatérské umělecké tvorby. Fest na hranici se koná do 19. května. V kulturním domě v Příchovicích zazní koncert Maminkám, tady účinkují Minihlásek a taky Hlásek Základní umělecké školy Přeštice a školní kapela Rytmika. Akce začíná v 18 hodin. A ještě do Starého Plzence se podíváme. V kostele Narození Panny Marie a na Malé Straně ve Starém Plzenci se koná benefiční koncert z cyklu koncertů pro staroplzeňské varhany. Začátek akce je v 18 hodin. Tak si užívejte víkend.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadně.

0: Jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
0: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Na základních uměleckých školách v Plzeňském kraji klesá zájem o výtvarné obory. Hrad Velhartice dnes ožije středověkými souboji a dobovou hudbou. Zpočátku očekáváme skoro jasno až polojasno. Přechodně bude postupně až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a také pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech také prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a s celníky. Základní umělecké školy v Plzeňském kraji navštěvuje nejvíce žáků za posledních 5 let. Podle údajů hejtmanství je to aktuálně 15 215 přihlášených dětí. Mezi hudebními obory jsou nejoblíbenějšími kytara, klávesové nástroje nebo bicí. Ubytek žáků pak zaznamenávají výtvarné obory. I proto, že rodiče nechtějí za kurzy platit, říká mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
3: Přes počáteční boom klesá zájem, a to po zjištění povinnosti platby. Bohužel se školy setkávají s názorem rodičů, že škola už dostává vše zaplaceno a úplata za vzdělání vzůžce tedy není podle rodičů třeba.
1: Celodenní program nazvaný Oslava narozenin Karla IV. Připravili na hradě Velhartice na Klatovsku. Kromě rytířů na koních, tanečnic a šermířů je na programu i dobová hudba. Hrané scénky nabídnou oslavu, kterou pro svého pána přichystal Bušek mladší z Velhartic, anebo jednání Karla IV. S urozenými hosty Joštem z Rožmberka a Ojířem Švihovským z Riesenberka. Hradní areál bude otevřený od 10 do 17 hodin. Agentura ochrany přírody a krajiny, obec Lipová a německý městys Bad Neu-Albenreuth dnes podepíší smlouvu o spolupráci při ochraně železné hůrky na Chebsku. Národní přírodní památka leží přímo na česko-německé hranici a patří k nejvýznamnějším vulkanickým místům v regionu Egerland. Součástí bude i společné setkání obyvatel a turistů z obou zemí přímo u památky, říká Jana Rolková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
4: Budeme mít několik exkurzí přírodovědcem a s historikem, kdybychom si prošli jak území národní přírodní památky, tak pod tím zaniklou obec Boden. A další exkurze by byla s geologem, který by přímo popovídal o nejmladší sopce, která vlastně v České republice vůbec je. Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímém sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v úvodním finále play-off o umístění prohrála s Olomoucí 1-3.
0: Počasí.
1: Zpočátku očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne s tvorbou kupovité oblačnosti bude přechodně až oblačno a v odpoledních hodinách se mohou místy objevit občasné přehánky, hlavně na horách. Večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 11 až 14. Povane slabý západní vítr a biozátěž je na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stříbře na Tachovsku pozor na stavební práce a dopravní omezení v ulici Palackého. S omezením počítejte do příštího pátku. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět minut po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň a pokud snídáte, tak přejeme dobrou chuť. 23 dětí z válkou zasažené Ukrajiny je na rehabilitačním pobytu v Plzni. Školáci poznávají město, odpočívají a setkávají se se svými vrstevníky. Reportáž Lukáše Miloty uslyšíte už po 7:45. Teď si dáme další písničky, které nestárnou. Nabízím Karla Černocha a teď už je tady Michal David. Příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jak oslavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Na telefonu už právě teď mám meteorologa Ivo Boumana. Pěkné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak je v neděli po ránu? Naplnila se vaše předpověď o přízemních mrazech nebo se neskutečnili?
2: Naplnila se. Momentálně máme jasnou oblohu na západě, při západní hranici kraje je té oblačnosti trošku více. Teploty se pohybují ve 2 metrech nad zemí, tedy ty oficiální mezi 2 a 5 stupni Celsia, ale při zemi, tam, kde měříme teplotu 5 cm nad zemí, tedy tu přízemní teplotu, tak ta často klesla nad ránem pod nulu.
0: A jakou máme teda čekat předpověď na dnešní den, neděle 17. května?
2: Tak bude to mít svůj denní chod, zpočátku jasno až polojasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, místy se objeví odpoledne i nějaké ty občasné přehánky, neočekáváme s žádnou velkou intenzitou a hlavně se vyskytnou více na horách. Večer bude opět oblačnosti ubývat, teploty mezi tím vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách mezi 11 až 14 stupňů, vítr dnes jen slabý, západní od 1 do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy meteorolog Ivo Boumana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. My vám moc krát děkujeme za váš čas a přejeme klidnou službu.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti v Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na desetidenní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. V pátek se vydali do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
2: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
1: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
2: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehší.
1: A přišli jste vlastně s rodiči?
2: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
1: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
2: Jo.
1: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
2: Už bohužel ano. Jsme jo. V kontaktu.
1: Teďko máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
2: No, mám.
1: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
3: Мене мама приходить буде, і ми сидимо з нею в ванні і чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу, там, як завжди, тривоги, ми просто сидимо в укриттях.
4: Вони се сховають, треба й до купальні вдома, коли ж таке нічого слиші. Коли ж це в порядку, так до нормалі, до школи, але коли ж це нічого, так уж все сховає.
1: Jaký program pro návštěvu z Ukrajiny 13. základní škola připravila, popsala zástupkyně ředitele pro

0: zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
1: Tak já bych chtěla, aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost, aby třeba navázali kontakty. Druhotně vidím, protože máme poměrně dost ukrajinských žáků ve stávajících školách, aby třeba i ty žáci, kteří tady jsou 2-3 roky, slyšeli to, co se aktuálně děje na Ukrajině, zároveň jim třeba dodali sílu, takže si myslím, že i vzájemné propojení těch žáků je velmi přínosné pro obě strany.
0: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem se od zítřka uzavře kvůli opravám. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Nýřany na severním Plzeňsku řeší komplikace se stavbou školní družiny. Budova má vzniknout na místě starého bytového domu na Masarykově náměstí. Lidé z vedlejšího domu se ale obávají, že by mohla demolice narušit jejich bydlení. Trh designu dnes v Klatovech pořádá městské kulturní středisko a městská knihovna. Tradiční akce má podpořit malé české značky a lokální tvůrce. Na místě budou třeba autorské šperky, keramika, porcelán a přírodní kosmetika. Akce se koná v refektáři a na nádvoří jezuitské koleje od 10 do 18 hodin. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomenou v Terezíně. Tradiční trizna tam připadá vždy na třetí neděli v květnu. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začne v 10 hodin za účasti prezidenta Petra Pavla. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu i diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě byl Izrael a třetí Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili ve třetí lize vedoucí Kladno 2-0. A dnešní počasí zpočátku očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, odpoledne se mohou místy objevit občasné přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/174 u Svéradic na Klatovsku pozor na stavební práce. Vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. S omezením počítejte do poloviny srpna. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátké zprávy pro vás měla Štěpánka Zíková a další minuty nedělního vysílání budou patřit seriálu Můj kraj, se kterým půjdeme po stopách plzeňského rodáka, herce Felixe Lbré. Příjemný poslech, tady je Honza Kalousek.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, je neděle 17. května a svátek mají Anety.
1: Můj kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
0: Herec Felix Lebré se narodil 5. dubna 1918 v Plzni. Dlouhá léta působil v městských divadlech pražských, kde stvárnil mnoho rolí od světových autorů. Oceňován byl především pro svůj kultivovaný projev, což mu otevřelo dveře i pro rozhlasovou práci. Všímal si ho i film, objevil se ve více než 50 snímcích. O jeho rodině si Roman Stupka povídal s Tomášem Bernatem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Narodil se v Plzni roku 1918 v dubnu v domě Solní 17, kde bydlel jeho dědeček Rubricius, obuvník, z jehož rodu pocházela teda matka, která se ovšem vrátila v roce 1917 z Terstu, kde žila se svým manželem Felixem Libré starším, který tam byl šéf-kuchař hotelu Volopich. A hoteliér Volopich byl dokonce kmotrem Felixe Libré u všeho zastoupení, protože z Terstu to byla kus cesty.
3: Felix Lebré vystudoval konzervatoř v Plzni a na začátku druhé světové války začal hrát divadlo, kde už od začátku vynikal především dokonalostí jevištního projevu a slova, což později prokázal zejména v práci pro rozhlas. Tohle je ukázka z 31. prosince 1972, aneb prolog Silvestrovské noci.
4: Jsem ten, kdo přichází nabídnout vám dary neviděné a neslyšené, protože právě z nich je smotáno klubíčko zábavy a veselí, které společně začneme rozmotávat. Ať tedy radost a smích vstoupí do vašich srdcí. Ať tryská hudba a gejzíry žertů. Starosti všechny pošlete teď k čertu. Utopte žal pod kaskádami tónů. Připravte parket k polce i Charlestonu.
3: Ovšem Felix Lebré stavěl na první místo především divadlo, a to před rozhlas, televizi a film. Ale i filmoví tvůrci si ho všímali. Objevil se ve více než 50 snímcích, především ve vedlejších rolích. Jeho nonchalantní vzhled ho předurčoval k rolím mužů střední třídy. Hrál právníky, lékaře nebo úředníky. Hlavní roli si zahrál pouze jednou, ve filmu Poslední růže pro Casanovu z roku 1966, kde ukázal i svůj temperament.
5: Ale já to tak nenechám, jsem doktor obojího práva a papežský protonotář. Mimochodem, já obědval s Kateřinou Velikou. Giacomo, Hieron, Casanova de Segal.
3: Jméno Lebré bylo v Čechách dosti nezvyklé a prozrazovalo šlechtické předky a Tomáš Bernhard našel v jeho rodokmenu i hlubší propletení s Plzní.
2: Začalo to tím, že v roce 1807 se oženil jeho předek Ferdinand Lebré, poručík 35. pěšího pluku, narozený v Bruselu, nikoli ve Francii, jak se někdy udává, a vzal si dceru z rytířského rodu Wolfingerů z Wolfspachu a Ploškovic, který patřil zámek v Kořeni. A tenhle rod, tenhle predikát bohatý získal v 17. století, kdy jejich předek byl primasem v Plzni a byl to ten, který vlastně za plzeňskou městskou radu vedl obranu proti Mansfeldovi.
3: Felix Lebré zemřel 4. února 1974 ve věku 55 let. Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Beatles byli na Českém rozhlase Plzeň. Pěkné nedělní ráno a čeká na vás taky Miroslav Donutil.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je skoro jasno až polojasno a teploty už stoupají. V Klatovech je 5 nad nulou, v Nepomuku 6 a v Tachově máte plus 4. Během dne očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti, takže bude přechodně až oblačno a odpoledne se může objevit občasný déšť, a to především na Šumavě. Večer pak bude oblačnosti ubývat a teď teploty 16 až 19, na Šumavě to bude mezi 11 a 14 stupni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byla první česká svítězka superstar Aneta Langerová, kterou do 8 hodiny vystřídá třeba Donna Lewis a taky Michal Tučný. Herec Miroslav Donutil se kromě svého skvělého herectví prosadil i jako bavič. Teď má pro vás něco beze slov a o divadle v Huse.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď
3: A lidi kouchali za chvíli.
2: Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. Já říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný človíček, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, ne, ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost. To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci být. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Řidiči budou muset kvůli opravám objíždět mostní estakádu u Třemošné na Plzeňsku. Plzeň usiluje o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví pro rok 2028. Kriticky ohrožené sokoly stěhavové ohrožují při hnízdění na Šumavě drony. Zpočátku čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně bude až oblačno, odpoledne občasné přehánky a teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem se od zítra uzavře kvůli opravám. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Práce se přesouvají na horní stavbu mostu a z toho důvodu dojde ke změně dopravních omezení na hlavním tahu. Silnice 1/27 bude v prostoru mostní estakády zcela uzavřena a řidiči budou muset využít značené objízdné trasy přímo přes město Třemošná.
2: Doprava bude vedena sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká v Třemošné. Uzavírka potrvá až do 30. srpna. Plzeň by mohla získat titul Evropské hlavní město dobrovolnictví. Od roku 2012 ho udílí Evropské dobrovolnické centrum městům, která podporují dobrovolníky. Cílem je inspirovat ostatní evropské obce k posílení dobrovolnických aktivit. Plzeň teď ve spolupráci s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem připravuje přihlášku, kterou chce podat v červnu, potvrzuje ředitelka Totemu Vlastimila Fajferlíková.
4: Podává se přihláška, kde se dávají informace o tom, jak to dobrovolnictví tady funguje a taky jaké má další plány do budoucna. Na základě toho se vyberou 3 kandidáti. Ti pak obhajují ještě video příběh o tom dobrovolnictví nebo nějakou vizualizaci a tam teprve se vybírá z těch 3 kandidátů ten, který ten titul na rok 2028 získá.
2: Plzeň se výsledek dozví letos v prosinci. V případě úspěchu má Totem příští rok na přípravu programu, který by v roce 2028 představil veřejnosti i dalším evropským městům. Strážci Národního parku Šumava se teď při kontrolách více zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
5: Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, nebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
2: Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po 2 zápasech ve 2 dnech volno a zítra se od 20 hodin a 20 minut utkají se Švédy. V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie s Kanadou 0-6 a Maďarsko s Finskem 1-4. Domácí Švýcarsko zvítězilo nad Lotyšskem 4-2.
1: Počasí.
2: Zpočátku čekejte skoro jasno až polojasno, během dne s tvorbou kupovité oblačnosti bude přechodně až oblačno a v odpoledních hodinách se mohou místy objevit občasné přehánky, především na horách. Večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů a na horách bude maximálně 14. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici na trase Skočice, Lužany, Přeštice na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu Přeštic. Omezení potrvá do konce května. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pěkné nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň. Moc děkujeme, že jste se včera přišli podívat na náš den otevřených dveří, za kterými se ohledneme ještě v téhle půl hodině. Předtím ještě ale uslyšíte, co v učebnicích nebylo, a Martin Písařík bude mluvit o Národním muzeu. Z muziky nabízím Petra Kotvalda a Lucii Bílou. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno a rychle.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Tohle byl Umberto Toci na Českém rozhlase Plzeň, kde se včera konal Den otevřených dveří. Přišly desítky lidí, kteří si zkusili mluvení na mikrofon nebo tvorbu vlastního živého vstupu. To vše a mnohem více jste s námi včera zažili. Reportáž uslyšíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď po ránu bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti, takže bude přechodně až oblačno a odpoledne se může objevit občasný déšť, a to především na horách. Večer pak bude oblačnosti ubývat, no a teploty naměříme od 16 do 19 a na Šumavě to bude od 11 do 14 stupňů Celsia. Tolik počasím a pokračujeme s muzikou, pokračují Katapult a jejich blues. Pěkné nedělní ráno.

0: prohlédnout si vysílací studia, budovu rozhlasu nebo se setkat s moderátory a zprávaři. To mohli včera lidé na dni otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň. Kromě prohlídek prostor si mohli návštěvníci sami vyzkoušet, jak vysílání vzniká. No a pokud jste si včera zkusili mluvit na mikrofon, tak se právě teď možná uslyšíte.
1: Ještě pojďte dál, ať se sem všichni vejdeme. Tak, slyšíte všichni dobře, jste tady. Já když tak mezi těma místnostma nebo já se postavím tady, abyste mě slyšeli ze všech stran, my si udělali ten tady.
2: Letos poprvé si můžou lidé vyzkoušet přednes básní na mikrofon na workshopu Vladimíra Šťovíčka.
1: Tam je těch básniček na každý stránce několik, vyberte si, co se vám bude nejlíp číst. Jak jsem říkal, měli jsme tu i francouzskýho tatínka, který měl básničku s heligonkama a čet heligonka.
2: Nejdřív je ale potřeba rozcvičit hlasivky.
3: Ovec, Mauglí, ovec, Mauglí, ovec, ovec, ovec, Mauglí.
2: Jednu z básniček si zkusila zarecitovat i Jana.
4: Není pro mě žádná věda, chrápat třeba do oběda. A co nejít do práce? Spát jak růža v pohádce. Co se píchne o trny a pak roky prochrní. Jednoho dne přijde muž, křikne, děvče, vstávej už. Políbí mě cudě narty a vyloží na stůl karty. Řekne s citem, hele růžo, život se mnou bude žužo.
5: Byla to zajímavá zkušenost, trošku jsem se teda bála mluvit do toho jako naživo, ale bylo to fajn.
2: Další novinkou na dně otevřených dveří je taky Hurvínkovo audiokino, věnované z tému výročí loutky.
6: No tak. To tam měli za to dohromady. Je to celý zašmodrkaný, jim pokryto jeden. Znova a pořádně.
7: No, co tam bylo, Maručko?
8: Byl tam obrázek, jak hrála bábenka na houslách. Já hraju přesně na houslách.
2: Popisuje svoje dojmy Maruška, která přišla s maminkou. Další z návštěvníků byla taky Eliška.
9: Prostě jsem ráda, že Český rozhlas máme, že se můžete vyjádřit a je to takový jako, bylo by se říct trošku jako hrdost, že prostě něco takového máme a že je ten Český rozhlas prostě taky různorodý, to se mi třeba hrozně líbí.
10: A jak se vám tady dneska líbí, už jste si něco vyzkoušeli?
9: Jo, já jsem si vyzkoušela nahrávání, recitování, básničky, protože jsme se podívali na Hurvínka, teď půjdeme do muzea a ještě máme vlastně hvězdárium.
2: Lidé si můžou vyzkoušet nejen nahrávání básní, ale i vlastního živého vstupu nebo vzkazu do vysílání.
11: Ahoj rádio, pozdravuji svoje rodiče a své kamarády. Děkuju, Stáňa.
2: Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti s

0: Červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, například i nová scéna divadla Jakátyla v Plzni. Červené světlo má také vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Štěnovice na jižním Plzeňsku plánují novou cyklotrasu. Stezka bude více než 1,5 km dlouhá a povede podél silnice od Útušic směrem na Čižice. Více ve zprávách za půl hodiny. Celodenní program nazvaný Oslava narozenin Karla IV. Připravili na hradě Velhartice na Klatovsku. Návštěvníci se mohou od 10 do 17 hodin těšit třeba na rytíře, tanečnice, šermíře a dobovou hudbu. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo v Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Češi prohráli se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Outsiderovi podlehli 2-3 v prodloužení. Zítra čeká české hokejisty utkání se Švédy. Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85 metrů a 24 cm. Přes 85 metrů hodil poprvé od olympijských her 2024 v Paříži. A dnešní počasí zpočátku čekejte skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a odpoledne se mohou místy objevit přehánky. Večer čekáme ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Heřmanovy Hutě na severním Plzeňsku pozor na práce na silnici, opravují se vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly krátké zprávy se Štěpánkou Zíkovou, kterou jste měli taky možnost včera vidět na dně otevřených dveří tady u nás na Českém rozhlase Plzeň. Já tady nechci dělat nějaké ty caviky, ale kolega Roman Stupka to vidí úplně jinak. Víc uslyšíte ve slovíčkaření.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Caviky. Tak schválně, jaké i byste napsali pové v tomto slově? Tvrdé nebo měkké? V dnešním slovíčkaření se postupně dobereme správného řešení této pravopisné otázky. Nejprve k současnému významu. Podle slovníku spisovné češtiny jsou caviky průtahy, okolky nebo se dá říct i drahoty. Když někdo s něčím dělá caviky, dlouho se zdráhá něco udělat, vykrucuje se, zdržuje. Podle Machkova etymologického slovníku byl původní výraz cavik, který znamenal vádu, hašteření nebo povyk. Cavikovat znamenalo dělat hluk, ba přímo hulákat. Caviky pak vznikly spojením slov cáry a povyk, kde ovšem cáry byly něco jiného, než jak je chápeme dnes. Byly to totiž okolky. Tak tedy dělat okolky a ještě u toho povykovat, to jsou složené caviky. A jelikož povyk je dosud ve vyjmenovaných slovech, je jasné, že pové bez dlouhých caviků napíšeme Y.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je Český rozhlas Plzeň a do roku 1979 nás vrátil Peter Kent. Do 9. hodiny ještě stihneme tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí sleduje meteorolog Ivo Boman. Pěkné ráno na Mikulku.
2: Hezké ráno.
0: Už jsem myslel, že tam nejste. Vy vidíte líp ven než já, tak prosím řekněte, jak je a jestli už teploty stoupají.
2: Ven vidím docela velmi dobře a máme skoro jasnou oblohu, místy až jasnou a teploty stoupají, momentálně se pohybují nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia.
0: Jak bude vypadat tedy dnešní den?
2: Zpočátku ještě skoro jasná až polojasná obloha, no a odpoledne s tvorbou kupovité oblačnosti se můžeme dostat přechodně až na oblačno a také se místy objeví slabé přehánky a to především na horách. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Teploty dnes mezi 16 a 19 stupňů na horách do 14 stupňů Celsia. Vítr bude vát většinou od západu, každopádně jen slabý do 4 metrů za sekundu.
0: No a ještě nám prosím prozraďte, jak je počasí máme očekávat na začátku nového týdne?
2: Prozradím, že velice podobné je tomu konci týdne, tomu dnešnímu dni. Zítra v noci minimum oblačnosti, přes den opět nějaká ta kupovitá oblačnost, později odpoledne s přeháňkama. Takže v noci jasno nebo skoro jasno, přes den pak polojasno, přechodně až oblačno a místní přehánky ojediněle se nechá připustit i nějaká ta slabší bouřka. Noční teploty 5 až 2 stupně a opět počítejme s přízemními mrazíky. Na horách bude také až do nuly. V noci vítr téměř žádný. No a přes den teploty 18 až 21 stupňů, na horách pak 14 až 17, vítr stále jen slabý, proměnlivý.
0: No to bylo úplně vyčerpávající, tolik meteorolog Ivo Boman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. My vám moc krát děkujeme a klidný den.
2: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a za 8 minut bude 9.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
0: Do nepřístupných částí budovy nového konventu v areálu kláštera Kladruby vás vezmou speciální prohlídky. Podíváte se například do konventní kaple, knihovního sálu a ambitu v druhém patře. Začátky prohlídek jsou ve 12, ve 14 a taky v 16 hodin. Předchozí rezervaci a bližší informace najdete na webu kláštera Kladruby. V rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezony v Konstantinových lázních se uskuteční promenádní koncert Dechového orchestru mládeže základní umělecké školy Bezdružice. Koncert bude v amfiteátru, při špatném počasí pak v restauraci Piano. Začátek je ve 14 hodin. A ještě něco pro malé, ale i velké. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se uskuteční divadelní zpracování kultovního večerníčku Krkonošské pohádky. Práce začíná v 16 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň.

Jelena Míša Tučná na Českém rozhlase Plzeň. Za 3 minuty přijdou na řadu zprávy se Štěpánkou Zíkovou a po nich zábavný pořad Aby řeč nestála, který moderuje Jiří Bláha. Jeho pozvání přijali Aleš Cibulka a Jan Hajšman. Richard Jendovský vám přeje pěknou neděli.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Nová cyklotrasa vznikne ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku. V Plzni a v okolí Jateční ulice začne zítra 4denní vojenské cvičení. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně přechodně oblačno, odpoledne občasné přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpán Kazíková. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav a může si také vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Štěnovice na jižním Plzeňsku plánují novou cyklotrasu. Stezka bude více než 1,5 km dlouhá a povede podél silnice od Útušic směrem na Čižice. Úsek bude součástí mezinárodní cyklotrasy z Plzně do Regensburgu, doplňuje starosta Štěnovic Jan Polívka z hnutí STAN.
4: Podle projektu by to mělo být na nějakých 7 milionů. Ideálně bychom chtěli začít někdy o prázdninách. Ale samozřejmě tam je ještě zásadní, jestli se nám podaří vybrat zhotovitel a tak dále. A když se pokládám, že jo, tak si myslím, že červenec, srpen bude začátek realizace.
2: V Plzni se od zítřka až do čtvrtka uskuteční vojenské cvičení, které organizuje krajské vojenské velitelství Plzeň, a to v okolí železničního mostu přes Berounku a ulice Jateční. Hlavní část výcviku bude od středy 20. května od 14 hodin do čtvrtka 21. do 18 hodin. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku budou také cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost, píše to plzeňské UMO 4 na sociálních sítích. Cvičení se uskuteční ve spolupráci se složkami IZS. Oprava budovy nádraží v Chebu bude stát 428 milionů korun. Správa železnic vybrala firmy, které práce provedou. Obnoví fasádu i interiér památkově chráněného objektu a vrátí původní vzhled některým historickým prvkům. V nejvyšším poschodí vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město, pokračuje mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
5: Díky stavbě se sníží energetická náročnost budovy. Na její střechu se nainstalují fotovoltaické panely. Pro cestující přibudou nová místa k parkování, a to i díky parkovacímu domu na severním konci nádražní budovy.
2: Rekonstrukce začne do léta a potrvá 2 roky.
1: Sport.
2: Češi prohráli se Slovinskem v prodloužení 2-3 ve skupině hokejového mistrovství světa. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka zítra proti Švédsku. Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili na svém trávníku lídra 3. ligy Kladno 2-0 a na druhém místě ztrácí na svého soupeře 5 bodů. O výhře chodu rozhodli trefy Zajíčka a Svobody, ale také skvělé zákroky golmana Lukáše Brycha.
6: Bylo to těžké utkání, myslím si, že jsme do toho dobře nevstoupili, do toho utkání, že hosti tam měli pár šancí, které se povedlo teda chytnout, nebo kluci to dokázali i odbránit, takže jsem za to rád, za celý manšaft, a myslím si, že to je důležité vítězství a velký vítězství tady na domácí půdě.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne se mohou místy objevit přehánky, hlavně na horách, a večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 11 až 14. Povane slabý západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/174 u Svéradic na Klatovsku pozor na stavební práce. Vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. S omezením počítejte do poloviny srpna. Přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Aby řeč nestála.
8: Krásný den. Zdar homies. Hoďte se do čilu. Dneska to bude totální banger. Tuhle hodinku si tady společně zavajbujeme a kromě fanu určitě pochytáte i nějaký ten insight. To je úvod, co? Tak jestli si, přátelé, myslíte, že jsem teď mluvil nějakou cizí řečí? Ne. I tohle je čeština. Paní jste málem omdlela. Ale já myslím, že o tom bude celou tu hodinku právě řeč. O tom, co čeština je, co už není, jak se vyvíjela. A hned ten první host má k té češtině opravdu blízko, protože je to člověk, který 6 let uváděl pro českou televizi pořad o češtině. Je to moderátor a taky můj rozhlasový kolega Aleš Cibulka. Ahoj.
9: Krásný dobrý den. Hezký dobrý den. Zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny. Vypadáte výborně. Hezký den.
8: Vypadají výborně?
9: Vypadají výborně. Já to vždycky říkám, lidé mě potom raději vidí. Tak je to... Hele, v dnešní době lhát, já už se za to nestydím. Vypadáte výborně, krásně. Dneska už se pravda nenosí.
8: Výborně. V tom případě, přátelé, pochopili jste, že těch mých pár prvních vět bylo zároveň posledních dneska. A už to přebírá tady.
9: Mně by se to líbilo. Já když vidím takhle už pár lidí pohromadě, už vím, co by se s váma dalo provádět. To je úžasný. Sem do Plzně jsem ještě neexpandoval. A tohle je hodina, která mi ještě na vlnách Českého rozhlasu nepatří, takže já ti děkuji za hezký úvod, ale kolik 2 díly si udělal? Pěkné to bylo. Tak dámy a pánové, já jsem rád, že se budeme teď pravidelně setkávat.
8: Mohl by si teda uvíct toho dalšího hosta, prosím tě?
9: Ne, prosím tě, to ne, za to já tady nejsem placený.
8: Tak hačí.
9: Tady hačí. To je moje místo, ano.
8: Protože svoji ruku k dílu dneska přiloží publicista, který kromě několika dalších knih má ale hlavně taky na svědomí plzeňsko-český slovník. Dámy a pánové, pan Jan Hajšman. Vítejte.
10: Dobrý den. Já vás zdravím. Jak jsem poslouchal ze zákulisí, tak tady budu trošku nadbytečný, protože pánové jsou výřeční oba dva. Tak nevím, jestli mě pustí ke slovu. Tak.
8: Musíte se prosadit. Posaďte se. Pánové, poslouchali jste to, co jsem tady říkal na začátku?
9: Poslouchali, dívali jsme se po sobě.
8: A rozuměli?
9: No víceméně celkem už jo, protože to byla taková ta slavná slova, která používáme my mladí, ale je teda pravda, že nedávno jsem jel městským autobusem v Praze a bylo to v době, kdy končila škola a jeli tam takový 15-16 letí školáci, povídali si a já jsem si připadal opravdu jak senior, jak důchodce, já jsem jim vůbec nerozuměl. Za prvý tak jako šmatlali patlali, většinu těch slov jsem vůbec neznal. Teď je zajímavý, že oni mluví v těch krátkých projevech, protože, což jsem někde se dočetl, že je to tím, že jak jsou zvyklí psát SMSky nebo WhatsAppem zprávy, které mají 160 znaků, tak podvědomně hovoří taky ve 160 znacích, jo? Že nic delšího neřeknou. To je rozdíl mezi jema a mnou. Ale oni si vzájemně rozuměli a to na tom bylo fascinující a já jsem fakt jako důchodce chtěl říct, prosím vás, vy si rozumíte, co tady teď si vzájemně říkáte? To je taková změť skřeků, zvláštních výrazů, proto se raději setkávám s vámi již zralejšími, protože my si ještě pořád rozumíme.
8: Takhle Aleši, teď už jsi mluvil tak zhruba jako v 15 SMS-kách. Já jenom doplním, že my, co máme děti, tak my ještě zkracujeme, jo? Protože na jakoukoliv otázku, jak bylo ve škole, jak bylo na kroužku, se dozvíš jednoduchou odpověď. Dobrý.
10: Já bych tomu jenom doplnil, že tak, jak jsi to popisoval, tak by tě nazvali boomerem, že jsi boomer, jo? Že vlastně už nerozumíš té generaci Z a Y, nebo já nevím, jaký jsou to vlastně generace.
8: Jaká je vlastně teď generace? Já vůbec nevím, co je teď poslední
9: generace. Já vím, že je ten boomer zoomer, ale boomer je hroznej v tom, že to je člověk jako našeho věku. Ty se na nás nedívej, to už je věc nás zralých mužů. Já se k tobě přisunu takhle, my se vypatříme věkově. Že jako bychom strašně rádi se do toho ještě zapojili. Máme ty Instagramy, chceme být influencery, všechno to děláme, ale už jsme u toho trapní. A to je prý přesně řečeno, jakože jo, se do toho zkoušíme stylizovat. Ty děti to tolerujou, že teda do toho jdeme. Jak říkají synovci, říká strejdo, to je takový... My vždycky se na to koukáme jako pro pobavení takový, jako tak, ale... Proč nebavit mladou generaci? Takže to si řekl přesně, no, boomři, zoomři, já nevím, co jsme. Já jsem furt Husákovo dítě.
8: Já bych se chtěl přece jenom vrátit k té původní větě, nebo k té počáteční, jo, svojí, protože ne všichni možná rozuměli, tak já bych to rozebral, jo. Víš, kdo je homies?
9: Oh, homies, to bude nějaký...
10: To bude něco s domovem, co?
9: To bude něco s domovem, nějaký třeba místní obyvatel? Nebo homelesák to může být? Nebo...
8: Ne. Tak já jsem začal s Dar homies, jo, tak to je takový jako věrnej kámoš z jednoho bloku. Tak to jsme tady všichni, že jo? My jsme všichni homiesové. Jo. Nebo, jo, souhlasíte? Můžu vám paní říkat homiesačko? Jo. Tak. Hodit se do čilu.
9: Uklidnit se.
8: No, ale že, jo, asi jo.
10: Jo, že jo. Určitě. Že jo.
8: Jako do pohody. No,
9: no já no. Jsem v čilu permanentně.
8: No.
9: Dobře, já jsem se totiž, když jsem jel ve vlaku, já jsem se cestou vyfrešnul. A to není, že jsem šel na toaletu ve velaku, jako... Vyfrešnul
8: jsi se.
9: Mm-hmm, jo.
8: Jak dlouho to trvalo?
9: Tu hodinku, než jsem přijel, já ráno, dopoledne už jsem byl trošku z kibidy. Pak jsem se hodil do čilu, vyfrešnul jsem se. Ano. A teď už jsem v OK.
8: Dobře. Bude to totální banger? Honzo?
10: Banger, no. Asi, že to bude jako bomba, že to bude jako...
9: Úlet, nebo co to
8: ne,
9: je?
8: Bude to dobrý.
9: Bude to dobrý.
8: No. Zavajbujeme si spolu.
9: My dva?
10: No. Možná my tři, já nevím.
9: Jo, to jde i ve třech, já nevím.
8: Můžem vajbovat klidně ve třech.
9: Vajbovat?
10: No, když má něco vibe, tak to má prostě ten...
9: Feeling.
10: Ano.
8: Jo, to správný český slovo.
9: My vám to řekneme hezky česky, protože když jo, ten feeling ve vibe, tak je člověk v chillu.
8: Ano. No a kromě fanu pochytáte i nějaký insight.
9: No fan to byl nějaká jako legrace, dobrá nálada, no, insight, no. To je...
8: Kromě zábavy se něco dozvíte taky dneska.
9: Jo.
8: Tak to jsme si přeložili, v podstatě máme první čtvrt hodinu za sebou a dostali jsme se jenom k překladu první věty. Pánové, pojďme se opravdu té češtině věnovat. Mě by zajímalo, co se tak jako dneska vstřebá, nebo vstřebalo, co ta čeština už převzala, pochytila, co by třeba před, já nevím, 20, 30 lety vůbec neprošlo?
9: My, a ty jsi mluvil na začátku o pořadu o češtině, který jsme dlouhá léta připravovali pro Českou televizi a překvapilo nás, kolik lidí miluje češtinu, zajímá je čeština a jak opravdu třeba lidé se velmi brání tomu, aby přicházeli anglicizmy, německé nové výrazy, ale co si budeme povídat, to tady bylo vždycky. Je spousta slov, u kterých si řekneme, to je hezké české slovo, ne, většina jejich převzatých a většinu jsme někde šlohli, začali používat těch českých slov, které jsme dali světu, je opravdu minimum, všichni znají toho robota, ale naše je třeba tunelování. Tunelování, nejen tedy ve smyslu obsahu toho slova, ale i jako to sloveso jsme dali světu my. My jsme začali tunelovat, ale když si vezmete ty výrazy, které přišly před lety, my si ty výrazy vyrábíme tam, kde nemáme český ekvivalent. Někdy jsme ho vymysleli, třeba zavináč. To je nádherná věc, že jsme si všichni zvykli na to, co je zavináč, kde používáme zavináč, ale někde ve světě je to šneček, někde je to myška, my jsme přesto žrádlo, tak máme ten zavináč. Zvykli jsme si na něj a kdyby naše babičky, prababičky slyšeli, jako, že říkáme Aleš tečka cibulka zavináč, říká, proč furt mluvíte o těch zavináčích, jako jo. Takové výrazy jako googlovat, SMSkovat, prostě pokud máme nějaký český ekvivalent, talent, ten se buď ujme, nebo ne. Ta čeština je opravdu velmi živý organismus. No a pokud se neujal, i to googlování, teď jsem slyšel velmi zajímavý výraz dvě kamarádky, když se loučili, říkali, hele, a SMSknem si. SMSknout si je přece hezký, jo? Nebo když se někdo říká, já ti brnknu, dneska už se nebrnká. Nevytáčí se číslo. Jo, takže ta čeština prostě přejímá nové výrazy, musí je přejímat a ten jazyk rozhodne o tom, jestli si na ně zvykneme nebo ne. Je Český národní korpus, který vlastně vnímá, jaké výrazy k nám přicházejí a ve chvíli, kdy už to používáme tak běžně, že se z toho stane norma, tak ta čeština uhne. Ono to někdy vypadá, že v Ústavu pro jazyk český se vždycky sejdou jednou za půl roku a hlasujou, jako jestli třetí osoba plurálu se ruší, už se nemusí používat. Tak to není. Rozhodneme opravdu my Češi, to je velké celonárodní referendum a když se něco vžije tak, že už je to běžné, tak to ta čeština vstřebá a začne používat a dostane se to třeba i do spisovné češtiny nebo do češtiny v médiích.
10: Teď jsem to říkal, Aleš mi nepustí ke slovu vůbec.
9: Ne, já jsem jenom...
8: Ne, ty jsi to totiž Aleši neviděl, ale Honza se asi tak jako zhruba 15krát nadechnul. Snažil se jako vmísit, nepovedlo se mi.
9: Já vidím periferně, že se nadechoval a vždycky, když se nadechne, musíš rychle začít mluvit. Já jsem říkal, udělám to 15krát a pak ho nechám.
10: Já jsem chtěl v podstatě souhlasit, jo, že to je vlastně tak, že my máme představu, že ta čeština je něco jako ustáleného, něco prostě jako co tady odjakživa bylo a prostě stále bude, ale ono to tak vůbec není, jo. Když se podíváme na to, odkud jsme vlastně vyšli, vlastně ze slovanských jazyků, nebo z indoevropských jazyků, když půjdeme ještě dále, tak ty jazyky se za poměrně krátkou dobu od sebe odchýlily a stále se odchylují, přijímají nový slova. Některá slova se uchytí trvale, některá prostě zase s časem zaniknou. Je to taková polévka, která se neustále vaří. Jo, některé ingredience vyprchají a některé tam zůstanou. Takže takhle to bude i do budoucna.
8: No, já jsem si to mimo jiné přečet právě v tom plzeňsko-českém slovníku, že opravdu hodně těch slov má ta čeština z té němčiny. Že to není teď, že by se něco stalo a přejímali jsme slova z angličtiny, ale to tady prostě bylo. Můžete dát, Honzo, nějaký konkrétní příklady?
10: Já spíš řeknu, že je vlastně zajímavý, že ta čeština a němčina spolu koexistovaly prostě po staletí, jo? Zvlášť tady třeba na Plzeňsku. A potom, když přišlo polovina 19. století a takové to, známe to jako národní obrození, kdy začalo být módou mluvit česky, jak si vyjadřovat česky, tak najednou se zjistilo, že vlastně ta čeština nemá úplně pro všechno slova. Jo? Takže někteří ty obrozenci se snažili ta nová slova vymýšlet, někdy to působilo směšně a nakonec to vlastně dopadlo tak, že opravdu velké množství slov máme z té němčiny, ani si to vůbec uvědomujeme. Jo? Ale nejenom z němčiny, ale třeba i z francouzštiny a z jiných jazyků. Takže...
8: Můžete být konkrétní?
10: No, konkrétní. Těch slov známe určitě spousta. Vzpomeneš si na něco, nějaký slovo?
9: Ne, ono je to tak, že když si řekneme jako na jakékoliv slovo bychom sahli, tak je to nějaká řečtina, nebo ty původní jazyky, nebo je to němčina. To máš jak u receptu. Máme pocit, že ten recept je náš, ale je to kradený z Rakouska, z Německa a nakonec zůstanou jen ty lívance, které jsou opravdu naše český. Všechny ty knedlíky a všechny ty rajský byly někde. Jsou to slova, která se k nám dostala od někud, ale my Češi. Jak ten jazyk milujeme a používáme, my ho zohýbáme, my skloňujeme, časujeme, my jsme zeživotněli slova, která životná vůbec nebyla. Jo? Máme větu, dali góla, gól, góla, jako máme ho životného, podej mi mobila. Jo, máš sebou mobila, nemáš mobila, jako zeživotnili jsme to, co životné nebylo. Najednou si vezmeme ten Google a máme vygooglovat, uděláme si z toho sloveso, jako pracujeme s tím a ta čeština si vezme ten základ, zohýbá ho, vezme ho do toho svého, co
10: často
9: umí.
10: Ještě posune význam toho slova. Vůbec.
9: Částečně ještě navíc posune význam a v tom je krásný, že ta čeština si s tím hraje. Ale my Češi máme v tom našem jazyce navíc věci, na které bychom měli být pyšní. To je třeba ten pátý pád. Jak někdo říká, pane Cibulka, pane Bláha, má pocit, že je možné si vybrat mezi prvním a pátým pádem. Není možné si vybrat. Oslovení pane Bláha není špatně. To prostě neexistuje. A když někdo řekne, no, ale když je instalatér nebo něco, prostě pane Cibulka, to neexistuje. To čeština neumí. Máme pátý pád. Jen tři jazyky na světě ho mají. Pane Bláho, pane Nováku, pane Gote, to je jediná šance, jak oslovovat. Jo?
10: To je právě ale z té němčiny. Právě.
9: Ano, ano.
10: To je přesně s němčiny, co jsme přejímali, že se oslovuje oslovuje pana Hajšman a ne ano. Pane Hajšmane.
9: Ano, buďme na to pyšní. A další věc, kterou má čeština, kterou nemají nikde. A všimněte si, když někdo zná dobře cizí jazyk, ne, já už budu končit, jsme to dělali 6 let, jo, že složitě se překládá do jiných jazyků, protože vemte si, že někdo řekne, na víkend přijede mamča. A jiný řekne, k nám na víkend přijede moje matka. Ani jednu jste neviděli, ale už zhruba víte, která je jaká. Jo? Jako jiná je teta, jiná je tetka, jiná je tetinka, jiná je máti, jiná je máma. Někdo řekne, jo, mě to řekla moje máma. A někdo řekne, mě to řekla moje mamča. Nebo dneska odpoledne mi volala maminka. A najednou vidíte, jaká ta ženská zhruba je a jaký je vztah toho člověka k tomu člověku. Važme si toho, že máme takhle košatý a nádherný jazyk. A bude čím dál tím košatější a bude přijímat tyhle ty věci. Ale on je přijme a zase vyplivne.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

0: Posloucháte pořad Aby řeč nestála, dnes s Janem Hajšmanem a Alešem Cibulkou.
1: Já jsem někde, Aleši, čet, že jestli ty opravdu něco nemáš rád...
2: Tak je to koprovka.
1: Až budeme dělat díl o žrádle, pozvu tě zas, ale... Teď se bavíme o češtině.
2: Aha.
1: Slovní spojení, dal jsem to.
2: Víš, co je strašný?
1: No.
2: Už jsem to taky přijal.
1: Fakt?
2: To je totiž jako, mně se to velmi nelíbilo, jako že to nedám, dal jsem to, ale to vlastně velmi přesně vyjadřuje, to je přesnější než zvládnul jsem to, protože dát to je víc než to zvládnout. Jo? Takže jsou věci, které mi třeba vadily, které bych nikdy neřekl, a pak se přistihnu, že mi vylítnou z úst a říkám si, a jsem tam, už jsem to použil, čili mě před časem, před lety asi to neužívám, jako že bych to nějak nadužíval, ale... Je fakt, že kouknu do diáře a řeknu, hele, ten příští týden, no jestli tohle to dám, tak teda jsem dobrý.
3: Ono je to všechno vlastně o zvyku. Já si pamatuju třeba před lety, když se prvně objevil výraz Česko, jo, jak jsme všichni skřípali zubama a říkali jsme, to nikdy nebudeme používat, to je tak, to nejde přes pusu, Česko. A dneska se to běžně používá, vlastně už mi to nějak ani jako nevadí, jo, vlastně, že Česko je Česká republika, Čechy, Morava, Slezsko, prostě Česko.
2: Ale je fakt, že pan doktor Oliva, který byl v době, kdy my jsme ten pořad točili, šéfem Ústavu pro jazyk český, on vždycky škádlil, on byl velkým odpůrcem slova Česko, jednoslovného, a přijela na to zasedání do Ústavu pro jazyk český jeho kolegyně z Hodonína. A on jí vždycky říkal, a paní kolegyně z východočeského města. A ona mu říká, najděte si na mapě, že my opravdu nejsme východočeské město. A on říkal, ale ano, pokud jsme Česko, tedy ne od Čechy, pokud jsme Česko, tak vy jste východočeské město. Což je pravda. A to je zase taková niance, kterou máme my Češi, že máme ještě navíc ty Čechy a navíc to Česko. Že jo? Ale zase na druhou stranu, když řekneš jenom zdravíme české diváky, tolik dopisů se ozve z Moravy. A pak ještě to Slezsko se ozve navíc. Jo? Takže, jak říkával pan ředitel Železný, když vcházel do jazyka tenhle ten výraz, vždycky říkal Čechy, Morava a Slezsko, to je naše Česko.
1: A pak jsou tady taky ty přiblblí vtipy na ty Brňáky, že jo? To je další kapitola. Proč? To už se dostáváme totiž k tomu regionálnímu rozdělení, jo? Tak jako, vy jste napsal plzeňsko-český slovník, ale tak ty regiony jsou specifický všechny, co si budeme říkat.
3: Tak brněnský hantec, to je jako kapitola sama pro sebe asi. Ale zajímavý je, že zrovna ten brněnský dialekt, nebo ostravský, nebo valašský, tak ten, jako to už jede dlouhou dobu poměrně a i prostě v reklamách a ve všem možným. Ale třeba zrovna na tom Plzeňsku ta plzeňština vlastně, nebo neslyšel jsem ještě nějakou reklamu třeba v chodštině, jo? Ale prostě asi se nějak umí víc prosadit, ale

0: Všude ve světě je to syndrom druhého největšího města. To nemáte vy nebo my Plzeňáci, to nemají Ostravané, to má vždycky to druhé největší město. My jsme, nádherná věc, my jsme dělali takovou hru, když jsme byli studenti a byli jsme v Brně a tam hned u hlavního nádraží je takový ten podchod a my jsme hráli takovou hru a nás to vyloženě bavilo, my jsme řvali smíchy, že jenom šli ty brněnští obyvatele a my jsme jenom vyšli z toho a jsme říkali, prosím vás, jak tam byl ten podchod, říkali, tudy do metra. A oni museli přiznat, že ho nemají. Že to je jenom podchod a to je strašná věc, jako jo. Ale je to to druhé největší město, jako na těch Brněnech, je to prostě znát, že je to štve prostě a všechno, jaký poslední zatáčka před Vídní a všechny přesně, tyhle
1: to,
0: ty věci.
1: Je to pravda, co si myslíš, že Brňáci o Pražácích, jo, nebo o zbytku republiky, že jsou nafoukaný, sebestřední a tak dále, jo. A co si myslí Pražáci o Brňácích? No nic, no. Jo.
0: Ale to je pravda a to se rozšiřuje do různých profesí, jak se potkají ty dvě herečky, ta pražská a brněnská a ta brněnská tý pražský říká, víš, co se o tobě říká v Brně? Že jsi na peníze, že střídáš chlapy a že lezeš do postele těm režisérům, aby s tebou točili, víš? A ta pražská tý brněnský říká, a víš, co se o tobě říká v Praze? Říká, to teda nevím. Nic. Což je ale to jsou ty věci, které se k vám dostávají. Někdo říkal nedávno, jaká je jediná věc, která se dá dělat v Brně? Jezd do Prahy. Jo, ale to je... To už ty Brňáci vypráví sami, ale je pravda, že my Západočeši a já ještě rodák ze Sokolovska, z Karlovarska, tak jsou výrazy, kterými máme je v krvi. My zaplať pánbů k té spisovné nebo obecné češtině máme hodně blízko, není to rozdíl, ale máme výrazy, nad kterýma se pozastaví někdo jiný z jiný části republiky a řekne, hele, ty jsi z Karlovarska nebo odkud to máte tohleto, jako to je nějaký Plzeňsko nebo co jsi to řek, tak s tím se setkávám občas.
2: No k tomu se krásně si udělal teda, ty si udělal voslý můstek.
0: Já jsem tě chtěl posunout, já jsem kouk, že už bude půl, víš?
2: Jo.
1: Já jsem se akorát zarazil, vy tam máte nějaký dialekt, jako?
0: No, já to mám ještě tak, že vlastně mamča se narodila i babička v Mejtě u Rokycán, takže je to Mejtsko, Hloubkovsko a tohle to všechno. Takže já když jsem říkal, Michal se mi směje, říkal, no byli tam Pokornejch, byli tam Nosavců a třeba skloňováním příjmení tohleto, on řve smíchy, že tohleto oni vůbec nemají.
2: Michal je odkud?
0: Pražák. Jo. Takže...
2: A on má takový to ej? Protože já si myslím,
1: na
2: že...
1: Na Plzeňsku máme Svobodojc a Novákojc.
0: No. A tohle to je přesně Novákojc tam byli a byli tam Pokornej.
2: Co jsou ty specifika právě tady těch západních Čech?
1: Západní Čechy jsou hrozně velký, jo, to prostě...
2: Dobře, takže budeme to nějak zužovat.
1: Takhle Plzeň je zvláštní tím, že vlastně vždycky měla takovou jako velkou dostředivou sílu, jo, protože jak tady byl ten průmysl, tak vlastně sem přicházelo spousta lidí z venkova, i z toho Domažlicka, prostě z jižního Plzeňska, tak, a přinášeli si sebou právě ten svůj jazyk, ty svoje specifické výrazy. No a v Plzni se některý uchytili. Jo, a zároveň se to tady spojilo s tou němčinou a právě vzniknul takový jako zvláštní, velice, velice zvláštní kotlík, jo, těch jazyků.
2: Vy nechcete prostě říct paskvil?
1: No, já bych to nenazval paskvilem, no je to prostě takhle. Když jsem byl malý kluk, tak jsem si myslel, jo, že ty lidi vlastně, že tak, jak mluvíme třeba doma, že to je nějaký jako rodinný jako dialekt nebo něco takový, že si to moje rodiče třeba vymysleli ty slova, jo, protože ve škole jsme se učili úplně jiný ty slova. Jo.
2: Který to byly?
1: Třeba babička, když jsme chodili na návštěvu k babičce, tak babička vždycky na mě jasně skákala na gauči a ona říkala, ten váš Honzík, to je takový rajstajbl. A já jsem jako, co to je rajstajbl? No, to je takový čertík. No a ono vlastně, to byl název vlastně pro jako hyperaktivní dítě. Takový, jo, rajstajbl, to je vlastně z němčiny, jako rajze, jako jasně. Cesta a teufel, čert.
2: Jasně, dneska je to ADHD.
1: Dneska je to ADHD, jo? Já to byl rajstajbl, jo?
0: My na Sokolovsku jsme říkali hajzl nevychovaný.
1: Ano. No, já jsem chtěl říct, že na druhou stranu zase existují třeba slova,
0: ano.
1: Která dřív byla neslušná, jo, a ona se dostává do těch příjmení, jo. Ty příjmení tenkrát byla strašně zajímavá, vlastně ano. Reflektovala ty povahy těch lidí, to byly strašně krásné. Já mám tady taháka, jo.
0: No ne.
1: Ne, to jsou
0: furt chtěl něco konkrétního a když to má, tak se orosil.
2: Ne, jdeme.
1: No ne, tak jako spousta těch jmen byla takových návodných a člověk si asi představí, jak vznikala, jo, třeba já nevím, kus chleba. Hrej se mnou, nebo humny ujel, jo. Hustobrada, no ten byl asi fousatý, to je jasný, jo. Kuroplach,

0: nebo plašeryba.
1: No.
0: Jo, to jsou, to si jako člověk představí, jo, nebo pětivlas, asi měl málo vlasů. Mm-hmm. Těžko si představit třeba pětižena.
2: To si dovedu představit úplně přesně.
0: Proč se někdo jmenuje pětižena? Mm-hmm. No, ale potom byly právě takový jména, které si časem lidi změnili, protože jim přišly jako nějak vulgární.
2: Aha, no.
0: A dokonce to se dá změnit zadarmo, když se budete jmenovat nějak jako přidávám to nevhodný, třeba dříve by byly jména běžně třeba prdelka, mm-hmm. jo, nebo prděl, nebo smradil. Mm-hmm. A na druhou stranu zase některá jména dřív jaksi byla hanlivá a dneska si běžně používají, protože už to nikdo neví.
2: Aha.
0: Třeba Kepka. Pan Ondřej Kepka, že jo,
1: no.
0: A spousta dalších jako znám toto příjmení.
1: A co to bylo?
0: No, dřív to bylo vlastně jako ženské přirození v podstatě.
1: Tomu zavolám hned dneska večer. Český rozhlas Plzeň,

0: Na vlnách Českého rozhlasu pokračuje pořad Aby řeč nestála. Našimi hosty jsou Aleš Cibulka a Jan Heišman.
1: Vysvětlete mi, jak vzniklo, proč a pojďme udělat takovou jako nějakou osvětu ze Splzně. Tak. Pojďme to jednou konečně provždy.
2: No, já jsem se tím zabýval.
1: No, to mě právě zajímá.
2: A vím to. Vím to, tak vám to povím tady.
1: No tak pojďte.
2: No, protože v plzeňštině se totiž důsledně užívá předpona nebo předložka ze.
3: Aha.
2: Ve směru ze zhora, ze spoda, ze zdola, ze strany. Jo. A právě jako vtip, nebo v podstatě jako narážka na plzeňštinu vzniklo ze Splzně, což by samozřejmě Plzeňák neřekl, ale protože my říkáme ne z hora, ale ze zhora, tak Pražáci, zřejmě Pražáci, vymysleli ze Splzně. Jo. To je ten syndrom třetího města.
3: No ano. A to naprosto chápu. A navíc, když se mě na to někdo ptá, vy to tam jako říkáte, já jsem to nikdy v životě neslyšel, že by tohle nějaký Plzeňan prostě řekl. Nikdy jsem to neslyšel.
2: To nikdo neřekne, ne. Jasně. To je prostě jenom taková legrace, takové poštouchnutí do Plzeňáku.
1: No a pak jsem si samozřejmě vypsal takový ty věty typu, kdypa se to stalo, copa tuto je tudlensto, kolipa si dáte piv, vzal bych si tu ten balík. Kde se vzalo tohle? No. Tohlensto. No.
3: A to jsou věty, které mně připadají naprosto normální.
1: No
3: a kdybys to přečet někde v Praze v restauraci, oni řvou smíchy.
1: No.
2: No, je to zajímavé, jak se to vlastně jako tady dostalo, nevím, úplně nevím. Když jsem se tím snažil zabývat jako odborně, tak jsem zjistil, že některé ty jako věci můžou být jako fakt hodně starý, jo? Že třeba něco máme jenom třeba my a třeba v Horní Lužici.
1: Kde?
2: Třeba v Horní Lužici.
1: Jo.
2: To je lužická srbština, jo? To je vlastně jeden ze slovanských jazyků. Jo? Takže my třeba říkáme takhle, a ta koncovka le, jo, tak je údajně stará, která pochází prostě jako ze slovanské řeči, takže je možný, že to máš nějaký jako další jako vědecký konotace. Ale co se týče toho tuto, tamto, pročpa, tak to je prostě plzeňština, jak se tam dostalo, nevíme. No.
1: Dobře, plzeňština, ale ty říkáš, že jsi to používal taky.
3: No, protože my jsme sem
2: protože
3: jezdíval...
2: Mejto,
3: no,
2: mejto.
3: Protože Mejto, Holoubkov, Ejpovice, Rokycany, my jsme pohřbili, teda my ne, ale tak jezdili jsme sem a tady jsem to poslouchal.
2: Je to,
3: já
2: jsem to
3: říkal,
2: zajímavý,
3: já jsem byl socialistický dítě, teď jsem šel kolem, jsem plakal, jak normální děti si přáli za vysvědčení jako nějaký normální věci. My s bratrem z chudé socialistické rodiny jsme chtěli do Plzně, do Prioru, protože to byli tenkrát a to se mi taky smělo. Jediný jezdicí schody v kraji.
2: Taky jsem jezdil.
3: V Praze jezdili všude, my měli jediný jezdicí.
2: Chtěl jsem říct, jo, že vlastně to, jak mluvíš, tak vůbec nezáleží na tom, vlastně, kde jsi se narodil, ale kde se narodili tvoje rodiče nebo prarodiče. Jo, protože spousta lidí mi řekne, já jsem z Plzně a tohle ty slovo vůbec neznám. A řeknu, no odkud jsou rodiče? No, z Moravy přijeli, táta jsem přišel po vojně a to. A říkám, no proto vlastně to neznáš, jo.
1: Já myslím, že tím člověk jako načuchne.
2: Protože to má hroznou setrvačnost.
3: Ano,
2: většina těch slov tak člověk získává v dětství. Já třeba nejvíc těch slov jsem vlastně pochytil od babičky, jo, která se narodila 1912, jo, takže ta vlastně ještě právě to znala ještě od svých rodičů, ty hodně těch německých výrazů a starých výrazů prostě z Plzeňska, který dneska už moje děti třeba už skoro neznají, jo, protože já už je aktivně nepoužívám. A ještě teď mi napadlo, jsou třeba zajímavý slova, jo, který vlastně člověk za celý život nepoužije a použije třeba jenom k dětem. Třeba já, když byl syn malý, tak...
3: No, vyděšenej preventivně.
2: No, ne. Neboj se. A teďka on se blížil ke kamnu a chtěl jako se jich dotknout, tak ano. Já jsem řekl, pozor, je to hajs.
3: No.
2: Jo, ale běžným řeči nikdy neřeknu jako hajs, jakože horký, jo.
3: To je pravda, no, jo, ale hajs,
2: ale máme
3: jo?
2: To, protože nám to říkali rodiče a těm to říkali jejich rodiče a tak. Takže několik takovýhle slov je, který používáme jenom jako v takových nějakých situacích specifických.
3: Třeba kutululu.
2: Kutululu.
3: To je hodně dementní věc. A teď kutululu, mě to napadlo, se mi taky vybavila babička.
1: Ale Aleši, stačí pár let, budeš to používat znova.
3: Já se v těch seniorácích hodně pohybuju, takže já už to mám na svém repertoáru. No. To je pravda, no, to je fakt.
1: Plzeňák, Klatovák.
2: Ano, přesně.
1: Proč?
2: No, my někdy prodlužujeme ty jako tak a takový to kuňkání na konci, jak si krásně ukázal, jo. My to máme nějak jako v puse. My to máme nějak jako to máme v puse. Ale to prodlužování na konci, to je zajímavé, protože my třeba používáme, já neříkáme klucí, fotbalistí, škorovácí, prostě všechno máme s tou koncovkou i. Dokonce máme zajímavé číslovky, to málo kdo ví, že máme 2, 3 a 4.
3: No. Jo. To je pravda, ano.
2: Jo, takže stály tam 2, tak dost často znamená, že tam třeba stál muž a žena. Ale stály tam 2, tak všichni ví, že to byly 2 mužský.
3: No to je pravda.
2: Jo, 3, 4. To jsi nevěděl,
3: to je fakt, ale podvědomně, jako takhle vědecky, když to je potom zdůvodněno, to je fascinující. My jsme vlastně dál než zbytek republiky. Tohle by vůbec nepochopili lidi z Praha.
1: Já myslím, že teď už jsme i Pražákům, i Brňákům dali nějaký ten insight.
2: Ale smlsnou na nás.
1: No, ale pak mě ještě zajímá, ale to já si tady udělám normálně anketu. Prosím vás, přihlašte se, kdo z vás chodil dětem na třídní schůzku?
4: Nikdo.
1: Jo, tamhle pár lidí. A kdo chodil na aktiv?
2: Přesně.
1: Aleši, co bylo ve barech?
3: My měli třídní schůzky. Nekecej. No jasně, ano.
2: U nás jeden aktiv.
3: Aktiv.
1: Ty nevíš, co je aktiv?
3: No tak vím, asi bych to odvodil, ale to slyším úplně prvně.
1: Nekecej, to by si neodvodil.
3: Vy jste tady úplně divný. A na aktiv, jo.
2: A že to vzniklo?
3: No, že nosí děti na škole aktivku.
2: Aktivku, jo?
3: To je jediný vysvětlení.
1: No, Honzo, to...
2: No, prý to vzniklo až v 50. letech, jako když se chodilo na stranické aktivy.
3: Aktivy, no.
2: Jak se to přeneslo do škol prostě, tohle.
3: No, oni šli na schůzi, ty rodiče, bylo jim jedno,
2: jestli... Schůze jako schůze.
1: Takže aktiv, že jo, to prostě... A podle mě jsme jediný, ale v republice.
2: Jo. Máme některé specifické slova, které fakt nikde nemají a jako nechápou, co to je. Řeknete třeba Saturna. Jo, co je Saturna?
1: No Saturna na tom...
2: Je to vlasec. Je
1: a
2: to
1: Prutu. Vlasec.
2: No. Vlasec. To je Saturna.
1: Jsem začal nahazovat tady.
3: To slyším taky prvně.
1: Kde neznáš Saturnu?
3: Kde jste se vzali všichni? Já jsem tady jenom pár kilometrů jako Saturna. No vůbec ne Saturnina znám, ale jako... Je pravda, že když jsme jistí...
2: Někdo si myslí, že to je nevlastní sestra Saturnina. Ano, Saturnina. Ale není to tak.
3: Saturna... Ale...
2: No počkej, já se nedělám srandu, já jsem dělal takový test plzeňštiny, kde byly odpovědi A, B, C, D, E a tam lidi jako mě zaškrtávat a byly tam třeba 2 možnosti správní, jo, a právě tam bylo nevlastní sestra Saturnina a byly lidi, kteří to zaškrtli, opravdu.
3: Já bych to zaškrt, ano.
1: Já jenom přemýšlím tak jako během těch pár minut, co tady jsme, koho všeho už jsme stihli urazit. Dostáváme se dál. Jo, pardon, ne. My jsme říkali vlasec. A co ještě teda Saturna? Ale co bylo ještě to další? Vy jste ještě se nadechoval k nějakému dalšímu slovu, takový jakože jenom tady.
2: Já se furt nadechuju. Třeba Radvanec. Radvanec.
1: No.
3: To by asi nikdo nikde nevěděl, co to je.
1: No to snad všichni víme, co je Radvanec, ne?
3: Já myslím, že ne.
1: Ne.
3: Ne, já jsem si myslel, a to ještě můj tatínek, který byl z Lounska a z Žatecka. Já jsem to jako dítě nenáviděl. Oni měli třeba čekuládu, tu počtu, a měli to sch, že jo, to říká, já hledám, někde tady mám to šéma. A to mě jako dítě bral děs, když ještě tam došlo tohleto. On vždycky šel na počtu a čekuláda, říká, to je čokoláda. Oni měli čekuládu, rozumíš tomu, takže...
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Aleš Cibulka a Jan Heišman jsou dnes hosty pořadu Aby řeč nestála, ptá se Jirka Bláha.
1: Já jsem tady na začátku mluvil o tom, co všechno vlastně je čeština, co už není. Vlastně jsme si řekli, že všechno to, co jsme si tady, o čem jsme mluvili, je čeština. Ale ty nářečí, já jsem si s tím fakt dal práci, hele, na tom internetu najdete jako všecko. Já nevím, jestli to znáte, Honzo, jak se vlastně dá interpretovat písnička Skákal pes? Znáte to?
2: Ne.
1: V různých prostě...
3: Neznám.
1: Opravdu ne. Já to vám, ale to já si neodpustím, to vám musím říct. Všichni známe písničku Skákal pes přes oves, že jo? Vzpomínáš, jak to je dál?
2: Přes zelenou louku šel za ní myslivec, ano.
1: Výborně, no. Ano, paní Péro, no. Na klobouku, no. A teďka si představte, že to má spousta, že se to dá interpretovat v každém kraji a v každém regionu jinak, jo. Například Ostravák tuhle písničku může zaspívat. Skače čuba přes obile, šipko hupe přes luku, zaňucha char v kamizole, fajné brko v klobuku. Jak se valíš, co sa chlameš, co se zčuříš jako cip? Prd ti řeknu, také známe a zazvali do kajzik. Je to furt ta samá písnička. Hanák. Skokal pések přes ovések, přes zelenou louku.

0: Šel za ním méslivec, péro na klobouko. Pésko náš, co stvořáš, že sa lohníš s čoňo. Neřeš mi jako nobko, valím rychlo koňo. A nakonec mě zaujal Brňák. Bere čokl, glajze, gríno, hope looping přes kajzec. Za ním koupe plotveríno, plotňák jegr na oltec. Co se pecní, těžké lochec, kvalituj fligny, haltně vály. Žádné ánung, čokl borec, migne cemrem a depály. Furt jedna písnička. Chápeš to? Pánové, neúprostně se blížíme do finále. Víte, co by mě zajímalo? Vy, jako odborníci, považujete se za odborníky, doufám.
1: Samozřejmě.
0: Pochopitelně. Kde vy vidíte češtinu a český jazyk třeba za 30-50 let? To by mě zajímalo váš názor.
2: Přežije, jako přežila všechno. Přežila útoky německého jazyka, přežila anglicizmy, přežila tohleto všechno. Samozřejmě bude se modernizovat, bude přijímat nová slova, protože přeci jenom ten příval té elektroniky a těch nejrůznějších moderních výdobytků, jako pořád nemáme ekvivalenty, to by ani brusiči českého jazyka tak rychle nemohli vymýšlet. Jako, ale kdyby někdo na něco nového přišel, jak říce influencerovi, jo, Instagram a podobné věci, kdybychom měli ekvivalent, který se vžije, ale vidíte, že měli jsme třeba, byla nabídka krátké textové zprávy, to se nevžilo, je to dlouhé, prostě jsou to SMSky. Jo, takže já si myslím, že čeština přežije, protože přežila úplně všechno a je na nás Češích, Moravanech, Slezanech, co přijmeme za své, co bude chvilkové slovo, jako byl třeba ten fičák, který jsem přišel díky vyvoleným, hodně se užíval, teď už si málo kdo vzpomene, co to ten fičák byl, ale já myslím, že čeština to všechno zvládne, přijme ta nová slova, zohýbe je, vyskloňuje je, malinko se je tak jako, že obhospodaří a obkulatí a bude je používat dál, takže o češtinu já nemám strach a kdo je tak jako zásadně proti tomu, že přicházejí nová slova, je to prostě nutnost, protože ten svět kolem nás je tak rychlý a přináší tolik nových vynálezů, že prostě pro ně nemáme výrazy. Takže zatím, než přijdeme na něco nového, jako je ten zavináč, musíme používat bohužel ta cizí slova.
3: Já s tebou, Aleši, souhlasím, co se týče češtiny, ale co se týče nářečí, tak ty si myslím, že budou postupně zanikat. Aspoň ta přirozená nářečí. Hmm. Protože přece jenom tím, jak přišly hromadné sdělovací prostředky, jo, slyšíme to z televize, z sociálních sítí, tak vlastně ten jazyk se hrozně unifikuje a zjednodušuje. Jo, dneska, když chcete něco napsat na telefonu, tak automaticky vám tam skáčou opravy, když použijete jenom trošku slovo, které není běžně používané nebo úplně běžné v těch tisíci slovech, co všichni používají, tak už to nabízí prostě opravy. Takže myslím si, že právě, a protože to máme od rodičů, vždycky ten svůj jazyk od prarodičů, tak postupně myslím si, že budou ty nářeči vymírat. A nebo se dochovají jenom v té době spíš v té podobě recese, jako je to zrovna prostě třeba zrovna s tou ostravštinou nebo brněnštinou, možná plzeňštinou. Ale aktivně, jako že by se prostě ty stará slova uchovala, to si nemyslím.
2: Ale měla by se používat. Nedávno vyšla třeba nejenom Babička, ale i české pohádky zmodernizované. Velmi to propagovali a oni říkají, ta spisovatelka říkala, já jsem odstranila věci, které děti už dneska neznají. Že tam není nůše, že tam nejsou necky a nějaký věrtůšek a tohleto. Já jsem říkal, to je taková škoda, kde jinde se mají děti ta slova dozvědět, kdy jindy se můžou zeptat babičky, maminky, mami, a co to bylo, nebo co to je, tak úplně vymizí, že jo?
3: No, abychom končili pozitivně, tak já mám právě
0: to
3: radost.
0: To bych právě chtěl, Honzo,
3: já mám... Ano. bez toho příjmení, co tady Aleš pořád povídá, že jo? No. Tak právě tím, jak vyšel ten plzeňsko-český slovník, tak mám hodně pozitivní ohlasy od lidí, kteří právě mi psali, říkali, to jsou krásná slova, my je budeme používat. Mm-hmm. Jo, protože prostě to je škoda je jako zapomenout. A skutečně se s tím setkávám dokonce. Moje dcera přišla z gymnázia a říkala, my se podle plzeňštiny, my to tam máme jako učebnici v podstatě, jako nářečí. Jo, takže myslím si, že tohle je dobrá cesta. Některá ta slova, která jako jsou vlastně zajímavá, ten jazyk obohacují, tak proč je nepoužívat? Proč naopak na ně nebýt jako hrdý?
2: Neradi bychom se dočkali té doby, kdy si koupíme babičku Boženy Němcové a tam bude věta, že babička bloumala po sednici. To bude konec českého jazyka.
0: Jsem rád, že poprvé a naposled byl mým hostem Aleš Cibulka.
2: Děkuji za pozvání.
0: A publicista Jan Heischmann.
3: Děkuji vám za pozvání.
0: Děkujeme moc. A při dalším natáčení pořadu, aby řeč nestála, se těším zase za měsíc. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou. Brzy naslyšenou.

0: se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Starý Plzenec bude letos realizovat 6 projektů z participativního rozpočtu. Dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 19 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků, což ale neohrozí jejich fungování. Například Ústecká univerzita od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to ovlivňují jenom počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
2: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
1: Starý Plzenec realizuje všechny navržené projekty v rámci letošního ročníku participativního projektu. Schválili to tamní zastupitelé. Podle nezávislého starosty Jana Ereta šlo většinou o méně nákladné nápady, například o pingpongový stůl s trampolínou na dětském hřišti ve Dvořákově ulici a o zakrytí pergoly u hasičské zbrojnice v Sedlci.
3: Máme velkou tradici o Vánocích se staroplzeňským betlémem a rádi bychom ho obohatili nebo začali tam vytvářet postupně dřevěné figury v životní velikosti a jeden z těch projektů je zahájit výrobu, začít třeba 3 základními sochami a pak to každý rok rozšiřovat.
1: Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, například i Nová scéna divadla J.K. Tyla v Plzni. Červené světlo má také vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Nejlepší odchov roku 2025 v kategorii savců měla Jihlavská zoologická zahrada. Porota organizace Česká zoo ocenila úspěšné vyvedení mláděte kočku Dana Loveova. Rozmnožování těchto primátů v zajetí přitom podle mluvčí zoo Simony Kubičkové není právě snadné.
4: Není to běžné, ono ty kočkodany obecně jsou takový jako náročnější na chov, protože žijou v rodinných skupinách, není jich mnoho v těch zoologických zahradách, takže najít ten správný pár, který si sedne, může být někdy komplikované.
1: Celkem zoologické zahrady přihlásili do soutěže 51 mláďat. Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Dnes mají Češi den volna a další zápasy čeká zítra proti Švédsku. Počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přechodně čekejte až oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i lokální přehánky, především na horách, a večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia a na horách bude 11 až 14 stupňů. Povane slabý západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Heřmanovy hutě na severním Plzeňsku dejte pozor na práce na silnici, opravují se vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším poradcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
1: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
0: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
0: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.

0: rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
1: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si nájemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde.
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, ta tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj

0: je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
1: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva, ta oficiální. My jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
2: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
0: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
1: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bompary, ne? Tak předpokládám, že bompary ty se dlouho cucaly. No, moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli a mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosí, no, jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru, teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice, a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát, tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný a hrál jsem tam několikrát, byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu a dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení, nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporcl a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme, co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtěška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuji za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Zdila. Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Planá na Tachovsku chce vybudovat u městského parku nové parkoviště. Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují při hnízdění na Šumavě drony. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, místy se objeví přehánky a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Česká televize a Český rozhlas by měly i nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládní vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Planá na Tachovsku chce vybudovat nové veřejné parkoviště u městského centrálního parku. Město už má hotový projekt a čeká na souhlas stavebního úřadu. Parkoviště vyjde zhruba na 7 milionů korun a město ho chce začít stavět ještě letos. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za STAN.
3: Teď je tam jenom taková jakoby škvára, kde samozřejmě ty lidi mají možnost zaparkovat. Je to blízko středu města, je to blízko toho parku. My jsme tomu rádi dali nějakou jako lepší podobu, to znamená doplnili zeleň, udělali jedno parkovací místa.
2: Strážci národní

0: Národního parku Šumava se teď při kontrolách více zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
1: Tím plašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
0: Karlovarský kraj připravuje dotační program pro filmaře. Projekt finančně podpoří natáčení v regionu celkovou částkou 30 milionů korun. Cílem je přilákat filmové produkce, posílit lokální ekonomiku i propagaci kraje. Příjem žádostí je naplánovaný na září letošního roku. Pokračuje krajský radní Erik Klimeš, zvolený za ANO.
2: Budou moci žádat o částku mezi 500 až 2 miliony podle druhu toho audiovizuálního díla, pokud dílo bude z významné části natočeno v Karlovarském kraji. Mohou si žádat společnosti, které mají české IČO a jejich podnikáním je právě tvorba takovýchto audiovizuálních děl.
0: Projekt finančně podpoří vznik audiovizuálních děl, například celovečerně hrané a dokumentární filmy pro kina nebo projekty určené pro online a televizní vysílání. Sport. Fotbalisté už jistě mistrovské Slavie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další dva duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Počasí. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, místy se objeví přehánky hlavně na horách a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a na horách 11 až 14. Povane slabý západní vítr. Rostylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Heřmanovy Hutě na severním Plzeňsku dejte pozor na práce na silnici, opravují se vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K tomu 4 minuty. Vítejte, tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli nás čeká rozhlasový féton Josefa Fouska. Ten dnešní díl má název Píseň vlastenecká. Odvysíláme ho ještě před 11:45.
3: Dobré dopoledne.

0: Fouskův svět.
1: Píseň vlastence. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Domovem je naším, nebudu vám lidé lhát, ať v dobrém či ve zlém, mám ji jako mámu rád. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. V kronice je psáno, že byl osud na nás zlej, nad krajinu otců přivál oblak šedivej. Naše země česká pokaždé však vstala z ran a Čech zůstal Čechem, nezměnil nás žádný pán. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Za každou píť země, za sněženky jarních dnů, za řeky a hvozdy, za údolí dětských snů, ať v dobrém či ve zlém, nebudu vám lidé lhát, naši českou zemi mám ji jako mámu rád.
0: Fouskův svět.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o Pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu.

0: 11.34, dobré poledne, tedy dobré dopoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Už za chvíli Tony Braxton nebo Petr Spálený, nicméně teď Jiří Sovák.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: A vyprávění o ptácích.
2: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spálný, jak vidíte. Ve 12 letech mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobí velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pane, on se teďka ukázal, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač tam byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul. No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu. Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak jistě víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě, tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vidět tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti, takže se budu muset trochu přizpůsobit.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Děkuju ti.
1: Asi víte, že na Tachovsku je údolí, kterým protéká Kosový potok. Jak vznikl název tohoto vodního toku, který meandruje v délce několika desítek kilometrů, to zjišťovala Martina Sihelská, jejím průvodcem byl tamní znalec krajiny a fotograf Antonín Hříbal.
2: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
3: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
2: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
3: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
2: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
3: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká Brodem nad Tichou.
2: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení a mě by ještě zajímalo, kde končí.
3: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
2: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
3: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Genius Loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně jako pod vodou, tedy na dně toho potoka a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
2: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
3: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
2: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
3: Tak určitě běžné jarní kvítí, když natáčíme dnes, ale taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
2: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal. U Kosího potoka natáčela Martina Sihelská, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Dobřanech jsou nainstalované nové semafory, funkční budou zhruba do měsíce. Zámek Kinžvart pokračuje v obnově parku. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží do konce letošního roku. Odpoledne bude oblačno, místy přehánky a teploty do 18 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Zhruba do měsíce začnou v Dobřanech na jižním Plzeňsku fungovat nové semafory. Město je vybudovalo na křižovatkách třídy 1. máje s ulicemi Lipová a Sokolovská. Jejich cílem bude zvýšit plynulost a bezpečnost při průjezdu městem. Ke zprovoznění semaforů nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka dodává.
2: Semafory už na místě fyzicky jsou, stále chybí dodělat ještě nějaké chodníky a podobné věci okolo, nicméně k jejich zprovoznění teď je nutnou podmínkou získat revize na elektrická připojení a pak tedy elektroměry, ze kterých budou ty semafory napájeny.
0: U zámku Kinžvart pokračují zaměstnanci v revitalizaci parku. Připomínat by měl období první poloviny 19. století. Práce se týkají jak odstraňování náletových dřevin, tak hlavně sázení nových stromů a keřů, říká kastelán zámku Ondřej Cink.
3: A současně se snažíme výsadbou podpořit tu původní strukturu, průhledy a průseky. V poslední době se nám podařilo provést obnovu jedné téměř zaniklé aleje, která je v lokalitě za mlýnem směrem na Dolní Žandov, kde bylo vysázeno 46 alejových stromů.
0: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých trak směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel 6. na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na double kanoji na stejné distanci. Také 7. byli Jakub Špicar a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte oblačno a místy se objeví přehánky, především na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14. Fouká slabý západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 105. kilometru ve směru na Rozvadov je uzavřen pravý jízdní pruh z důvodu prací na silnici. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A začínáme 4 minuty po pravém poledni. Otázka, která teď vám bude položena. Byli jste včera na dnu otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Plzeň. Tak nám volejte až do 13. hodiny. Jak se vám u nás líbilo? Tady jsou písničky pro vás 221 554 222 a Anna K.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. Dobré poledne, na telefonu Hana. Hana telefonuje z Rokycan. Hanino, dobrý den.
1: Bych chtěla nechat zahrát svým dvou kamarádkám,
0: ano.
1: Haničce Talderové a paní Helence Bimrové, ano. Pro dobrou náladu a krásný den a pro radost. Tak děvčata, krásně si užijte tu písničku a přání se užít též přidává Tomáš. Tak si prospěvujte, tančit to vám asi nepůjde, no ale tak to zkuste nějak.
0: Zkuste tancovat, ono to třeba půjde, vy jste byla včera na Dní otevřených dveří tady v rozhlase Českého rozhlase Plzeň. Co se vám líbilo nejvíc, pověste nám to.
1: No, líbil se mi chlapec, zpěváček tady z
0: Hrádku. Max Oliver Behenský, ano.
1: Ano, ano. Potom jsem byla na té debatě vašich kolegů dvakrát, jednou v tom prvním stupu, ve druhém stupu. Pak jsem byla na prohlídce o současnosti rádia vysílání, tak to se mi taky krásně líbilo. Krásně to pan nám přednášel nebo povídal o tom. No, pak jsem se byla trošku občerstvit a potom ještě tam byly ty děti taky, no. Takže to bylo krásný.
0: Den jako víno jste měla, to jsme rádi. Mějte se pěkně opět za rok. Doražte, naslyšenou.
1: A děkuji moc za zavání. Tak

0: Českou klasiku vystřídá italská klasika už za chvíli v polední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, kam se teď dovolala paní Mirka. Dobré poledne vám přejeme.
1: Dobré poledne, přeju tobě Jiříkovi a všem posluchačům. A já bych se chtěla vrátit taky ke včerejšku a chtěla bych poděkovat hlavně za milé přivítání panem ředitelem, přivítal všechny účastníky, pak se rozdělili do určitých skupin podle svého zájmu. Bylo to všechno moc hezký, takže jim nechám zahrát všem, co se zúčastnili na organizování toho dne. Všichni byli usměvaví, milí, takže se budeme těšit na příští rok.
0: Já bych
1: a tobě děkuju za písničku.
0: Já bych to možná, Mirko, rozšířil nejenom všem, kteří tady byli jako pořadatelé, ale i těm, kteří dorazili, protože v tom
1: taky,
0: domě
1: taky,
0: se všichni
1: hlavně
0: celý den usmívali a to bylo neuvěřitelně osvěžující a udělalo nám
1: a
0: to všem velkou radost.
1: Dětičky ano, tam byly, takže ty si taky přišli na svý. Bylo to pěkný. A počasí taky vyšlo. Byla přehánka, to jsme byli zrovna vevnitř, tak to bylo dobrý.
0: Mirko, my už hrajeme na vaše přání pro všechny.
1: Jo,
0: přejeme krásnou
1: všechny,
0: neděli a děkujeme za telefonování.
1: Naslyšenou. Děkuju.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 12.29, polední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Telefonní linka sem k nám je 221 554 222. Budeme pokračovat českou písničkou Bláznovo u Kolébovka. To je ta další. Na telefonu je Olga z Polužic. Dobré poledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dát zahrát písničku pro našeho pravnoučka Kubička Borníka z Polžic, který zítra bude mít krásných 6 let. Jenomže Kubíček zítra bude pryč, tak by to neslyšel, tak by dává dneska. Kubičku, už si předškolák zlatnoše, tak to ti všechno dávají zahrát. Maminka Tačínek, babička Libuš, děda Jirka, prababička Jana, prababička Olinka a děda Toník a velikou pusu tě posílá tvůj tříletej bráška Toníček a všichni ti budeme přát příští týden zlato naše. Takže si to užij. Děkuju moc.
0: 6 let, to je velký krok v životě každého chlapa.
1: Ano,
0: a k tomu my zahrajeme. Olgo, vám přejeme do Polžic pěkný den. Užijte si neděli.
1: Děkuji
0: naslyšenou.
1: Děkuji moc vám taky. Naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň a tentokrát pojďme do Chlumčan, tam odsud telefonuje pan Miloslav. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl pozdravit všichni posluchače a hlavně vás tam do rádia.
0: Ano, byli jste včera na Dní otevřených dveří.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy zahraniční provincie, tak to asi kolem stovky projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je splněný
2: dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavujou a já to od nich odkoupuji.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štíru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tender, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kópie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlejvala z různých materiálů, to, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj třeba, která je poškozená, zbroj, která je od bláta a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volině v Jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943. Tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy. My se tady procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: V zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě, ale máte tady spoustu zajímavostí. Tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled. Máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z které je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vynacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Plzeň vybrala vítězný návrh nové podoby náměstí míru. Stavba školní družiny v Nýřanech na severním Plzeňsku se opozdí. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibyde, večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní odpoledne u poslechu zpráv přeje Petra Broučková. Pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Plzeň vybrala vítěze architektonické soutěže na proměnu náměstí míru. Zvítězila skupina architektů v čele s Ferdinandem Lefflerem. Mluvčí magistrátu Monika Krauzová k tomu dodává.
3: O výsledku rozhodovala odborná porota. V jejím složení byli zástupci města i nezávislí architekti a odborníci na krajinářství, dopravu nebo technickou infrastrukturu. Porota posuzovala nejen architektonickou a krajinářskou kvalitu návrhů, ale také to, jak týmy pracovaly s místy, kudy lidé procházejí nebo kde si mohou odpočinout.
0: Návrh zároveň podle poroty reaguje na podněty obyvatel, kteří v participaci nejčastěji zmiňovali potřebu vodního prvku nebo víc míst k posezení. Nýřany řeší komplikace se stavbou školní družiny. Budova má vzniknout na místě starého bytového domu na Masarykově náměstí. Lidé z vedlejšího domu se ale obávají, že by mohla demolice narušit jejich bydlení. Nezávislá starostka Pavlína Cajzová vysvětluje, proč je stavba nového objektu důležitá.
4: Tam vlastně my jsme zakoupili takový starý vybydlený bytový dům přímo na Masarykovo náměstí a ten jsme chtěli předělat na školní družinu. Nakonec nám vlastně statik řekl, že předělání není možný, takže ten barák lehne a na jeho místo postavíme novou školní družinu.
0: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence.
1: Sport.
0: Ve čtvrtém kole nadstavby fotbalové šance ligy ve skupině o titul se dnes budou hrát všechny tři zápasy ve stejný čas. Začnou v 17 hodin. Jablonec bude hrát v Plzni, Hradec Králové přivítá Slavii a Sparta nastoupí na trávníku Liberce.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu výjimečně lokální mlhy, nejnižší teploty 5 až 2 stupně, v údolích až 0 a místy přízemní mrazíky, na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Vejprnická dejte pozor na nehodu se zraněním. Na dálnici D5 na 89. kilometru u Líní na sjezdu na Německo stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin, bezmála 5 minut, vítejte, začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Plzeň a v něm, co všechno víte o infarktu. Své vědomosti si můžete už za chvíli porovnat s Martinem Písařikem, a to v rubrice Co v učebnicích nebylo. I proto buďte s námi dál, teď třeba i s Lucií Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Plzeň

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: byl Vladimír Mišík, kdy posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za 4 minuty už bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel. Tipy pro volný čas.
0: Do nepřístupných částí budovy nového konventu v areálu kláštera Kladruby vás vezmou speciální prohlídky. Podíváte se například do konventní kaple, knihovního sálu a ambitu v druhém patře. Začátky té poslední prohlídky jsou v 16 hodin. A v rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezony v Konstantinových lázních se uskuteční nebo už probíhá promenátní koncert dechového orchestru mládeže základní umělecké školy z Bezdružic. V kostele Evangelické církve metodistické v Husově ulici v Plzni se koná benefiční koncert Gospel až na dřeň 2026. Výtěžek z koncertu bude věnovaný nadaci pro transplantace kostní dřeně. Tento koncert začíná v 18 hodin. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích vás čeká divadelní zpracování kultovního večerníčku Krkonošské pohádky. Hrát se začíná dneska, a to v 16 hodin. Plzeňská scéna Moving Station se láká na ochutnávku z letošní série krajských postupových festivalů amatérské umělecké tvorby. Fest na hranici trvá do 19. května. V kulturním domě v Příchovicích vás čeká koncert Maminkám. Účinkují Mini Hlásek a Hlásek základní umělecké školy Přeštice a školní kapela Rytmika. Akce začíná dneska v 18 hodin. No a v kostele Narození Panny Marie a Malé na Malé straně ve Starém Plzeňci se koná benefiční koncert cyklu koncertů pro staroplzeňské varhany. Začátek akce je 18 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Z budovy bývalých kasáren v Kralovicích bude nový dům dětí a mládeže. Dětem i zaměstnancům nabídne víc učeben, také nové šatny. Kdy ten bude v provozu, to vám ve vysílání Českého rozhlasu řekneme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Karlovice na severním Plzeňsku rekonstruují první budovu v areálu bývalých kasáren. Nevyužívaný objekt bude sloužit jako nový dům dětí a mládeže Pohodáček, který dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru v učebnách.
1: Máme tam 3 učebny a dole 1 cvičebnu. A v tom se strašně moc dětí musí vyměnit, strašně moc kroužků a už se tam ani nevejdeme.
2: Popisuje stávající prostory ředitelka domova dětí a mládeže Pohodáček Jitka Kásová.
1: Šatna znamená v

0: vchod do budovy. V jednu chvíli tam čekají rodiče, do toho se tam převlíkají děti a prochází tam další děti na další kroužky. Třeba čtvrtky a úterky, tak je tam třeba v jednu chvíli 50 lidí v jednom prostoru, což už bylo neúnosné.
1: Právě kvůli nedostatku místa jsou některé kroužky přesunuté do prostoru základní školy nebo sokolovny.
0: Právě v tom novém prostoru by se měly tyhle kroužky k nám krásně vejít. Budou tam mít pro sebe určenou místnost a nebude je tlačit čas, takže když půjde třeba o práci s talentem, což jsou děti na artu, tak vedoucí se bude mít možnost jim pěkně věnovat.
1: 9 učeben, víc prostoru pro zaměstnance nebo bezbariérový přístup nabídne právě rekonstruovaný objekt v areálu bývalých kasáren, jak říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
2: Tady je těch nevyužitých budov více a my se snažíme, aby z takové trošku vyloučené lokality, tak bychom z toho postupně chtěli udělat součást města a ten dům dětí je jedna z možností, takový první velký krok, jak to přiblížit veřejnosti a jak to udělat zajímavé místo pro kralovické občany.
1: Město má taky plán na další rozvoj areálu.
2: Třeba ten objekt, který je naproti současnému rekonstruovanému objektu, tak by měl být zbourán a jsou to vlastně 3 objekty, které by tady měly vzniknout, a to budova základní umělecké školy, zařízení sociálních služeb a bytový dům. Tady ten prostor, který je mezi těmi budovami, tak by měl být taky využit nějaká parkovací místa, ale i taková odpočinková zóna, ale samozřejmě to bych na hodně dlouhou trať.
1: Současná stavba domova dětí a mládeže by měla být hotová 20. května. Provoz ale nezačne dřív než v novém školním roce. Z Kralovic Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 17. května a své 77. narozeniny slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn. Multitalentovaný umělec, který hudební žánry střídá skoro stejně často jako pro něj typické extravagantní brýle a na pódiu stále řádí, jako by mu bylo 20. Přišel na svět v roce 1949 v Praze. Vyrostl v docela obyčejné rodině, která netušila, že syna jednou bude znát celý národ. Malý Jirka byl tichý, nesmělý kluk. Mýval trému tak velkou, že se nedostal ani do dětského rozhlasového sboru. Při konkurzu se mu roztřásl hlas a slzy na krajíčku ukončily jeho dětskou kariéru. Málo kdo tuší, že suverénní showman je ve skutečnosti celoživotní trémista. Jeho hudební dráha začala už v polovině 60. let, kdy působil ve skupině Rebels. V 70. se objevil na krátkou dobu i ve slavné kapele Olympic. Skutečný průlom však přišel až na sólové dráze s písničkou Iveta, která ho katapultovala mezi nejznámější zpěváky tehdejší popové scény. V 80. byl Jiří Korn doslova všude, stal se miláčkem diváků díky zábavným televizním pořadům. Zároveň vydával jeden hit za druhým, Miss Moskva, Hotel Ritz nebo Žal se odkládá. Byl jedním z prvních českých umělců, kteří si dávali záležet na každém vystoupení, od choreografie až po oblečení. Po roce 1989 se zpěvák našel na muzikálové scéně. Už jeho první role v české verzi Bídníků byla nezapomenutelná. V roce 1995 následoval ikonický Drákula, ve kterém vystupoval nepřetržitě 3 roky. Později se objevil v muzikálech jako Jesus Christ Superstar a dalších. V posledních letech dokázal, že nehodlá zpomalit. Jeho velkolepá koncertní show Korncert zaplnila sály po celé republice a vyvrcholila vyprodanou O2 arénou v Praze. Jeho letošní šňůra Korncept nese podtitul To nejlepší nakonec. Všechny podzimní termíny už jsou beznadějně vyprodané. Poslední volná místa do pražského kongresového centra zbývají už jen na poslední dny letošního roku. My si Jiřího Korna nemůžeme připomenout jinak, než už jeho zmíněným prvním velkým hitem Iveta z roku 1971.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Starý Plzenec bude letos realizovat 6 projektů z participativního rozpočtu. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibyde. Večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěknou neděli, zprávy pro vás má Petra Broučková. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je taky upozornit na diskriminaci LGBT plus komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun and Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková.
4: Jeho výtěžek jde právě na provoz různých činností Prague Pride, které jsou zaměřeny na skutečné zlepšování života queer lidí v České republice, a zároveň část výtěžku jde také České společnosti AIDS Pomoc na jejich provoz Domu světla.
2: Starý Plzenec realizuje všechny navržené projekty v rámci letošního ročníku participativního projektu. Schválili to tamní zastupitelé. Podle nezávislého starosty Jana Ereta šlo o většinou méně nákladné nápady, například o pingpongový stůl s trampolínou na dětském hřišti ve Dvořákově ulici nebo o zakrytí pergoly u hasičské zbrojnice v Sedlci.
5: Máme velkou tradici o Vánocích se staroplzeneckým betlémem a rádi bychom ho obohatili nebo začali tam vytvářet postupně dřevěné figury v životní velikosti, a jeden z těch projektů je zahájit výrobu, začít třeba 3 základními sochami a pak to každý rok rozšiřovat.
2: Trh designu dnes v Klatovech pořádá Městské kulturní středisko a Městská knihovna. Tradiční akce má podpořit malé české značky a lokální tvůrce. Na místě jsou autorské šperky, keramika a porcelán, přírodní kosmetika, autorská móda a doplňky. Akce se koná v refektáři a na nádvoří jezuitské koleje do 18 hodin, říká hlavní organizátorka Tereza Topinková.
6: Na trhu designu na Šumavě bude zhruba 40 tvůrců, kteří dělají od keramiky, přes šperky, oblečení, ale i věci pro děti. Někteří z nich budou mít i dětské dílničky anebo dětský koutek. Součástí je pak i skvělé občerstvení a výběrová káva.
1: Sport.
2: Oštěpař Jakub Vadlejch ovládl meeting v Tokiu. Vyhrál výkonem 85,24 metru. Poprvé od olympijských her v Paříži před 2 lety tak překonal hranici 85 metrů. A to navzdory tomu, že nezávodil v Japonsku v ideálních časových podmínkách, jak sám Vadlejch uvedl.
7: Jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, českého času to byly necelé 4 hodiny raní. Všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
2: Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metru zařadil na 5. místo.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu výjimečně lokální mlhy, nejnižší teploty 5 až 2 stupně, v údolích až 0 a místy přízemní mrazíky, na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, stylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v Krašovské ulici probíhá po nehodě úklid vozovky. Jeďte tam opatrně. Na dálnici jde.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pět minut po 15. hodině, dobré odpoledne. V 19. století byl Bolovec velmi bohatou a prosperující obcí. Proto byly statky na Bolovecké návsi v jistém smyslu privilegované a v celém plzeňském panství. Když se tu v 70. letech plánovala výstavba sídliště, měla celá vesnice i z domy zaniknout. Jenže místní potomci selských rodů se proti tomu postavili a podařilo se jim alespoň několik objektů přilehajících k návsi zachránit. 11. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Mít tak mimo provoz nás už za chvíli zavede právě na plzeňské sídliště Bolovec. I proto buďte s námi dál, teď třeba s Karlem Gottem.
8: Český rozhlas Plzeň,

0: Bolovec, část Plzně, se rozkládá na severním okraji města a nabízí zajímavou kombinaci historie a moderního bydlení. Původní vesnice, zmiňovaná už roku 1382, se pyšní zachovalým historickým jádrem, chráněným jako památková zóna s cennými usedlostmi z 18. až 20. století. Před námi je 11. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Plzeň Výtah mimo provoz, který já, Jiří Trnka, připravuji společně s popularizátorem vědy Lukášem Houškou.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Tentokrát krásně voní lípa, zpívají ptáci.
3: Okolo nás je spoustu sedláckých stavení.
4: Samá lidová architektura.
3: Přes, tady krásné.
4: Přesto jsme na sídlišti. Přímo teda uprostřed sídliště, což je takové unikum sídliště Bolovec, jelikož tady zůstala původní vesnice zachována a kolem ní se nám tamhle hned za statky tyčí paneláky.
2: Lukáši Houško, dlužíte nám vysvětlení, co se odehrálo, že tenhle kousek historie soudruh nezbořil.
4: Původní plán byl, že se to tady celý spundruje, zbourá. Naštěstí Bolovec byl postaven v údolí, tady kolem teče potůče, který vyvěrá potom na konci Bolovecký návsi. Pro stavbu sídliště to bylo úplně nevhodné, neúplně ideálně vhodný terén. Stavitelé sídliště si potom řekli, čertopal, náves tam zůstane, budou tady vysazený stromy a máme hotový park zadarmo.
2: Ale všimněte si, jak to vlastně funguje. Domy okolo sebe jsou malé, jsou to statky a najednou tady máme hasičskou zbrojnici.
4: No jo.
2: Stojí nám tady Majka a dokonce ji uhlídali, no kdo by jim tady taky tu Majku podříznul, že jo?
4: Mimochodem, tamhle vidíme pokus o takzvanou humanizaci paneláku, to je téma 20.
2: Moment, říkáte humanizace paneláku, ukazujete tamhle, my jsme v rozhlase, Lukáši.
4: Nacházíme se tady na kraji bývalého Bolovce, koukáme na jeden takzvaný
2: panelák.
4: Zvaný panelák. A za ním se nachází panelák, který má mansardu přes tři patra, to znamená přetaženou střechu přes tři patra vlastně horní.
2: Jsme v Kazňovské ulici.
4: Kazňovská ulice.
2: Kaši, já teď přemýšlím, pojďte, já vám něco povím. Severní předměstí a tady ty ulice. Mířanská.
4: Jsou všechny
2: Manětínská.
4: Odkazují na sever Plzeňská, no.
2: Je to tak?
4: No. Když půjdeme furt rovně Kazňovskou ulicí, tak jdeme k první základní škole a také k pomníku budovatelů města Plzně.
2: Pojďme tam. Tady vidíte dlouho?
5: Ne, asi druhým rokem.
2: Tady na Bolovci dva roky. Ano. A neměla jste z toho strach tolika lidí?
5: Ne, neměla, vůbec ne, já jsem šla z Prahy do Plzně, takže...
2: Vy jste šla z metropole do pole.
5: Přesně tak.
2: A máte miminko?
5: Mám miminko.
2: Ale hodně malinké.
5: Hodně malinký, 6 týdnů.
2: Ježišmarja, Lukáš, se pojďme si podívat na miminko taky.
3: Neuvěřitelný.
2: Tak jo. Ono je zajímavé, že kde kdo by si mohl myslet, že první škola byla součástí sídliště, ale ono sídliště vyrostlo okolo ní.
4: Je to tak, začalo se tady stavbou školy, což je dost progresivní, protože vy vlastně nejdřív zajistíte tu službu a až potom nastěhujete kolem lidí. Developeři by se mohli dneska učit.
2: A Lukáši, vidíte tu skleněnou výstavu.
4: Boletický panel, ano, tady zůstal zachován, nezateplen.
2: Boletický panel, pokračujte. Oni to nevidí v tom rozhlase.
4: Je vlastně skleněná, podbarvený sklo, v tom je schovaná izolace a betonový podklad a je to stavební materiál, který umožňoval vlastně, aby ty stavby byly designovější, prostě dát nějakou tvář.
2: Vidíte, Lukáši, to je jako s tím vejcem. Některé české slepice snášejí ruská vejce. A v Přeštících v panelárně někdy dělali boletický panel.
4: Je to tak.
6: Já v Bolovci bydlím 31 let.
2: A co je tady nejhezčí?
6: No, tady je krásný. Lesy, rybníky, cyklostezky, co víc bych si mohla přát. Myšlenkou na tvou lásku,
2: smutku prodaná. Procházíme se po boloveckém sídlišti v Jarním hávu a v Kazňovské ulici přicházíme k pískovcovému pomníku od Ladislava Fládra, který byl slavnostně odhalený už v roce 1986. Vyloženě tady tlačil čas. To bude žena. Jo.
4: Ano.
2: Na nohy na to už nebyl čas. Ta dáma. Tak buď to stojí zády, anebo jí neudělali obličej.
4: Pokud stojí zády, tak má prsa na zádech.
2: To je pravda, ona má prsa na zádech.
4: Ladislav Fládr, pomník budovatelů města Plzně.
7: si všímáte detailů.
2: S dokumentárním seriálem Českého rozhlasu Výtah mimo provoz jsme se toulali po plzeňském sídlišti Bolevec. Působí dobře, je tady prostor, barvy, květiny a také funkční vodní prvky. Jen jedna výtka. Krásné žardiniéry na pěší zóně od Františka Pavlase jsou zanedbané a tak se za mistra s Lukášem přimlouváme. Byl 11. díl seriálu Výtah mimo provoz sídliště Bolevec, ten 12. díl. S tím se přesuneme do Karlovarského kraje, tam se na další sídliště vydáme společně s Janou Strejčkovou.
8: Český rozhlas Plzeň.
2: A už za chvíli.
8: Rádio vašeho kraje.
2: Ano, rádio vašeho kraje, tam ještě mělo být. A už za chvíli se vydáme soutěži. Telefonní linka k nám do studia je 221 554 222. A nicméně máme ještě malou chvíli. Tak buďte s námi dál, teď s Madonou. Have a day.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nestává. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Bulharsko poprvé v historii vyhrálo Eurovizi. Jubilejní 70. ročník ovládla svižná taneční píseň o chaosu i sebevědomí. Jak si vedl český reprezentant Daniel Žižka, to se ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň dozvíte už za malou chvíli. Budeme soutěžit 221, 554, 222, ještě jsem možná dlužen informaci, jakouže cenu, tak tady pro vás máme, jsou to dvě vstupenky na neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka. Natáčet budeme 2. června od 19 hodin. Místo je klasické divadlo Alfa. Jiří Trnka, Český rozhlas, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A kdo pak nám telefonuje, pojďte pokračovat.
1: Lukáš.
0: Dobrý den, kdo tu telefonujete?
1: Plzně.
0: Plzeň. Máme 3 pořady, jeden už jsme řekli název, je to neočekávaný dýchánek, druhý jsou otázky Tondy Procházky, pořad Antonína Procházky, a třetí moderuje Jirka Bláha, a to velmi dobře. Já se ptám, jak se jmenuje, dám vám 3 nápovědy, nebo víte rovnou, jak se jmenuje ten třetí náš pořad, který vysíláme, ty talk show.
1: Tak asi nápovědu, jestli můžu poprosit.
0: Já vám dám hned 3. Za A na slovíčko, za B, aby řeč nestála, a za C jsou to otázky Jirky Bláhy.

0: Držte s námi, vydržte mi na telefonu, přejeme dobré odpoledne, gratulujeme takhle na dálku a užijte si den a i neočekávaný dýkánek.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála 70. ročník Eurovize. Ve finálovém kole jí nejvyšší počet bodů poslala jak odborná porota, tak fanoušci. Českého zpěváka Daniela Žižku trápili během vystoupení technické problémy a skončil na 16. místě.
1: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození, přesně takový je vítězný song Bangaranga bulharské zpěvačky Dary. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Zpěvačka Dara fanouškům vzkázala, aby si uvědomili, že mohou být kýmkoliv chtějí a že stát se může opravdu cokoliv. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo. Jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vídně v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na velkoplošných obrazovkách, Daniela Žižku podporovali desítky českých fanoušků.
2: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah a prostě ta písnička sama o sobě, i třeba když to porovnám s těma předešlýma vystoupeníma našich zpěváků, tak si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
1: 70. ročník Eurovize se bude konat příští rok v květnu v Bulharsku. Už na konci letošního roku ale bude první kolo asijské verze soutěže. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 10 minut před 16 hodinou Český rozhlas Plzeň.
1: Jazykový koutek.
0: S odborníkem na češtinu si povídá Stanislav Julík.
2: Jsou situace, ve kterých potřebujeme užít slova s velkým emocionálním nábojem, příznakem. Takových slov v češtině nemáme nedostatek a neškodí, když si v jazykovém koutku některá představíme. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český pro dnešek vybral módní slovo nabušený, které prý velký emocionální náboj nese. Tak jak to s tím slovem je? Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Přídavné jméno nabušený asi není potřeba dlouze představovat, posluchači ho asi budou znát. Dalo by se říct, že jde o slovo takzvaně módní, patří také do skupiny slov, která odborně nazýváme expresivními, to znamená, že nesou silný citový příznak, vyjadřují silný emocionální postoj mluvčího k tomu, o čem hovoří. Když půjdete na koncert své oblíbené hudební skupiny a řeknete o něm, že jejich vystoupení bylo nabušené, je jasné, že bylo plné těch nejlepších skladeb a efektů, byly zahrané naprosto strhujícím způsobem a vůbec celkově šlo o mimořádný hudební zážitek.
2: Zní to opravdu úderně. Kde všude se takové slovo dá použít?
3: Asi je patrné, že to není neutrální spisovné slovo a hodí se jen do uvolněnější komunikace, do kontextu, kde se zvýšená míra emocionality a exprese očekává. Typické je to například pro sportovní kontexty. Ve sportovních rubrikách prestižnějších médií se můžeme dočíst, že na mistrovství světa neexistuje větší zážitek.

0: zápas než proti nabušené Kanadě, nebo že sebevědomím a silou nabušený Liberec hrál od začátku aktivně, o tituly se utká 6 dvojic nabušených boxerů a podobně. Tady bychom význam slova nabušený mohli postihnout asi jako soucí ve vrcholné formě nebo kondici nebo ve stádiu nejvyšší připravenosti.
1: Tak do sportu to asi opravdu patří.
0: Ano, tady to asi nepůsobí nepatřičně, dokonce bych řekl, že ani ne nekultivovaně. Zároveň tím poukazujeme na další oblast, kde se slovo nabušený dá použít. Kulturou a sportem ale nekončíme. Dalším odvětvím, kde se uplatňuje, je technika. Můžete si pořídit třeba nejnovější nabušený smartphone, počítač s nabušenými funkcemi pro tichý chod, nebo nové auto s nabušeným motorem. Tady se evidentně chce říct, že daná věc disponuje nejlepší, nejvýkonnější, nejsilnější možnou technickou výbavou.
1: Napadá mě, jestli to není nějaká podobnost s tím, když se řekne třeba, že je něco nabitého novými funkcemi.
0: Je to tak, jsou to významově prakticky stejná vyjádření. Nový telefon může být skvělými funkcemi nabitý i nabušený. Obojí vychází z obrazné představy, že je něco někam silou natlučeno nebo napěchováno, nacpáno. Tento význam mají slovesa nabít a nabušit společný. Ještě bych pro zajímavost poukázal na to, že když se řekne, že je něco nabitého novými funkcemi, je myslím ten emocionální náboj o něco slabší, než když použijeme nabušený novými funkcemi.
1: Nevím, jestli dnešní jazykový koutek byl nabušený, necháme to na posluchačích. V každém případě tohle slovo jsme dnes probrali s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Plzeň.

0: A vy poslouchejte, co pro vás máme. Ve Hvězdných návratech se dnes potkáme s herečkou, které kolegyně neřeknou jinak než Ivuška. Mohla být učitelkou matematiky, ale stala se slavnou hereckou hvězdou. Mluvím o Ivě Janžurové, která brzy oslaví své 85. narozeniny. Patrik Rozehnal vám nabídne několik scének, vzpomínek, ukázek z filmů i písniček, ale také osobní vyprávění této dámy. Hvězdné návraty začínají po zprávách v 16 hodin.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Terezíně dnes uctili památku obětí nacistické perzekuce. Nová cyklostrasa vznikne ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude, večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
2: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
0: Štěnovice na jižním Plzeňsku plánují novou cyklotrasu. Stezka bude víc než 1,5 km dlouhá a povede podél silnice od Útušic směrem na Čižice. Úsek pak bude součástí mezinárodní cyklotrasy z Plzně do Regensburgu. Doplňuje starosta Štěnovic Jan Polívka z Hnutí STAN.
3: Podle projektu by to mělo být na nějakých 7 milionů. Ideálně bychom chtěli začít někdy o prázdninách. Ale samozřejmě tam je ještě zásadní, jestli se nám podaří vybrat zhotovitel a tak dále. A když se pokládám, že jo, tak si myslím, že červenec, srpen bude začátek realizace.
0: Strážci Národního parku Šumava se teď při kontrolách víc zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
4: Při plašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat a hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál dojel šestý na 500-metrové trati na světovém poháru v Brandenburgu. Pokračuje Dostál, který mluví o finálové jízdě.
5: Byla už poznamenaná tou rýmou, kterou mám. No to asi slyšet, že to hluchu huhňám. Předvádět výkony v tak našlapaný konkurenci je těžký, protože je to velmi vyrovnaný, na tu medaili mi chyběly 0,3 vteřiny, což si to doufám říct, že bez cesty mi bych jako hravě zvládnul. A šestý místo je špatný vůči olympijské kvalifikaci do Los Angeles.
0: Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmý na double kanoji na stejné distanci. Také sedmý byli Jakub Špicar a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně, v údolích až 0 a místy přízemní mrazíky. Na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky. Ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 142. kilometru u Přimdy ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
7: Podívejte se na mě.
6: No.
7: Připadá vám otrávená?
6: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
7: Já jsem Iva.
6: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici. A my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
7: Postavila jsem na kávu.
6: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
7: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
6: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
7: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
6: Vy jste opravdu od rány.
7: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
6: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
7: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
6: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
7: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
6: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
7: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
6: Než přišla herecká kariéra par excellence.
7: Jaká jsem?
6: Úžasná. Tak můžem začít.
7: Zkuste to, ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco provedl, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych provedl?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě?
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova, ale

0: jízdní řád. Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoumal bych řekla ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Ej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Sakové,
6: pro pána Chále, kam zhoda?
5: Spadlo, pozdní nás spadlo.
6: Slyšíš, pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, prostě, tak dělej něco.
7: Krahoušku, představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení.
7: Co?
8: Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
7: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
7: Na čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako, dovolíš asi?
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Víťka?
8: Popuká.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. A se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude mi, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
8: No, jo?
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tomhle jednou předsíní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, tak to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím.
9: Představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace, viď?
8: No, teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No, chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
7: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
9: no tak,
7: to je napíno.
9: Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já jsem se taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
7: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako, chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
7: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
7: Poslechně, on byl, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal.

0: Že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to musíme napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
0: A prosím tě.
2: No.
0: Z čeho jako?
2: Láďo.
1: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
0: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
1: noci. Dítě, tohle grace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
0: Je už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
0: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, no, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
1: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
0: A co, jako? Vážně. Co?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
0: Ty mě děsíš.
1: Ne.
0: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: Oh, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
0: Já pro zrovna jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokladnost, svátaní.
1: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

爽。

다시롱.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem

0: se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sále, viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste ten nový pacient?
2: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
1: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
2: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
1: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
2: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
1: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
2: No proč, když by tady bylo veselo?
1: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
3: No výborná, výborná, z roku 1-2.
1: No, už jsem řekla.
2: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste vám trošku mohla, že byste ho přinesla.
1: Uvidíme.
3: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
2: Protože je to hodná holka.
3: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
2: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
4: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
0: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dítlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl a ta paní ortopedka pak povídala: já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
5: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi

0: I zvonil.
1: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplynulo samo.
0: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
1: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
0: Už letím, holubičko.
1: Co jsi to řekl?
0: Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
2: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
3: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
4: Víte, já bych chtěla, mistře...
3: Ano.
4: Fotografii.
3: Ano.
4: No, ale aby to bylo něco...
3: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
4: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
3: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
4: Jo.
3: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
4: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
3: No tak já a Alain Delon, no. Že? Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
4: No.
3: Tedy ten váš obrázek, že?
4: No.
3: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
4: Jo.
3: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
4: No, totiž...
3: Ano?
4: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
3: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
4: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
3: Upřímnou soustrast.
4: No, dík.
3: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
4: Co? Klofnout?
3: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
4: Jo, vlastně proč ne?
3: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
4: Akt?
3: Akt. Akt.
4: Akt?
3: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
4: Jo.
3: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
4: Jo.
3: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
4: A tohle navrhujete mě, vy... Čůně z fotoaparátem.
3: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
4: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
3: ano?
4: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
3: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
4: Fajn.
3: No, já totiž znám muže, že?
4: Jo.
3: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
4: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já? No,
3: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
4: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
3: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
4: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
3: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
4: Tak vy s tím nepřestanete.
3: No.
4: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou... Ještě neoschla krev.
3: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
4: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
3: Prosím?
4: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
3: Na hřbitově? To vy, madam?
4: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
3: Na hřbitově leží?
4: Kdepak, na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
3: Paní, já mám slabé nervy.
4: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
3: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
4: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
3: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejk je jako hub po dešti.
4: Nebo ten... hele...
3: Ano?
4: Vy ale máte pěkný krče.
3: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
4: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
3: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
4: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Ano. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
3: Mějte smilování, paní.
4: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
3: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
4: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
3: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
4: Jo, a hezky mě obejmout.
3: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
4: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
3: Ne, já to nechci vědět.
4: No,
3: já to nechci vědět.
4: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
3: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
4: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
3: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
4: Jo.
3: Já vás radši obejmu.
4: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
3: Ano.
4: Je to naše svatební fotografie.
3: Ano.
4: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
3: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
4: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
3: Ano?
4: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
6: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
7: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
6: No.
7: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
6: Dneska už je asi na to pozdě.
7: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď,
1: omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku.
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral. Teda, to bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto.
6: Ano.
7: Oho,
6: no, tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
6: Ne, to je velmi pohledná žena.
7: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No je to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
6: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
7: Že nějaká sešlá se mi
6: zdá,
7: ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: Nevím. No jo.
6: No tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
6: Váš soused?
7: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no,
7: víte?
6: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
7: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledanou.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se dnes rozsvítí červeně nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla při příležitosti Mezinárodního dne AIDS. Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibyde, večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezkou neděli, zprávy pro vás má Petra Broučková. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. V Plzni například nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než loni. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
2: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
0: Při seskoku přes umělou vodní hladinu zemřel v sobotu večer na letišti Chaloupky u Klatov 34-letý parašutista. Muž nezvládl manévr a spadl do vody, uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Příčinu neštěstí kriminalisté zjišťují. Podle serveru krimiplzeň.cz šlo o německého parašutistu, který při seskoku dopadl ve velmi vysoké rychlosti na hladinu vody ve speciálním vodním kanálu. Šlo zřejmě o takzvaný swooping, během něhož se parašutista snaží letět těsně nad hladinou a následně se jí dotknout například nohama nebo prknem. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online. Sport.
0: Právě začínají všechny tři dnešní duely čtvrtého kola nadstavby fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Jablonec hraje v Plzni, Hradec Králové přivítal Slavii a Sparta nastupuje na trávníku Liberce.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně, v údolích až 0 a místy přízemní mrazíky. Na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Počítejte s uzavírkou v Plzni v ulici Sady 35. až po Husovu ulici. Komunikace je uzavřená z důvodu uložení možného nebezpečného předmětu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
4: Tady je Český rozhlas rádio vašeho kraje. Od mikrofonu vám dobrý večer přeje Jiří Trnka a ne náhodou. Ano, začíná pořad Blahopřejem písničkou a před námi je 60 minut vašich gratulací. Pojďme.

Ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Blahopřejem písničkou vyřídíme přání. Dorazilo k nám napsané rukou, tak pojďme ho přečíst. Snad to zvládneme. Zdravíme Český rozhlas. Chtěli bychom zahrát k životnímu jubileu paní Aleně Kovaříkové z Koterova, která se dožívá 19. května 80 let. Bývalí spolupracovníci Vyšší střední škola Slovany nechávají zahrát Aničce, přejí všechno nejlepší, Laďka s Helenou a synem Tomášem. Zahrajte prosím písničku Andulko z Koterova a my už jdeme hrát. Tady je Český rozhlas.

Český rozhlas Radio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Ano, tušíte správně, my ho vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. A abychom splnili ta vaše přání, řekněme i příští týden, tak vstupte na stránky Rádia vašeho kraje v dolní části, vyplňte příslušný formulář, napište, pro koho budeme hrát, co byste chtěli pro něj zahrát, nějakou jeho oblíbenou písničku, anebo klidně i vaši oblíbenou písničku, nějaký text, vybrat den, zdali sobota nebo neděle bude tím pravým ořechovým dnem, abychom vaše přání vyřídili, a pak už jenom poslouchejte Český rozhlas a pořad Blahopřejem písničku.

0: Milá redakce, zahrajte prosím k 84. narozeninám naší milé mamince, babičce a prababičce, paní Věrce Uzlové z Plzně Doubravky. Rádi bychom jí prostřednictvím vašeho pořadu popřáli do dalších let hodně pěveckého zdravíčka, pohody, štěstí a radosti ze života. Milá maminko, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělala a stále děláš, za tvou obětavost a laskavou náruč. A posíláme tvoji oblíbenou písničku od Moravanky Maminko, moje maminko. Přání a velkou pusu posílají dcery Hanča a Věrča, s partnery také vnoučátka Petr, Karolínka a Vítek, manžel Václav a pravnučky Eliška a také Viktorka.
1: Český rozhlas Plzeň, rád.

Vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas se na vás obracím s prosbou o odvysílání naší gratulace k narozeninám pro několik členů fanklubu, kteří svoje jubilea oslavili právě v těchto májových dnech. Jsou to pánové Jiří Lamač z Kolovče, Václav Šmolík z Chválenic, Jiří Weinfurter z Dobřan a také Petr Rauš z Horšic. Všem oslavencům k jejich výročí jménem celého fanklubu gratulujeme a do dalších roků jim přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, hodně optimismu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci klasicky přidáváme písničku od kapely Atlas, která se k tomuto krásnému ročnímu období nepochybně patří a hodí a má název Májová polka. Za odvysílání gratulace vám děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

Naposled blahopřejem písničkou. Ano, vysíláme ho každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Velice jednoduše si můžete v našem pořadu objednat pro někoho z vašich milých a blízkých nějakou písničku a gratulaci. Pojďte na stránky Rádia vašeho kraje. V dolní části formulář vyplníte. Napíšete pro koho, co byste chtěli zahrát, také nějaké osobní přání, pak vyberete den, zdali v sobotu anebo v neděli, je ten ideální den k tomu, abychom vaši gratulaci vyřídili a pak už jen posloucháte. Tady je pořad Blahopřejem písničkou a Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, pořad a blahopřejem písničku a právě v něm už za malou chvíli vyřídíme další přání. Proto buďte s námi dál.
1: Český rozhlas Plzeň.

Vážená hudební redakce, prosím, zahrajte nějakou písničku pro mého manžela Tomáše Nováka, který včera oslavil 56. narozeniny. Tomáši, ať tě motorka stále baví jako doposud. Manželka Drahuška.

0: Český rozhlas Plzeň.
1: Vážená hudební redakce, zahrajte prosím písničku pro paní Bedřišku Lounovou z Plzně, která v těchto dnech oslavila své 74. narozeniny. Bedřiška velice ráda poslouchá vaše rádio a pořad blahopřejem písničkou a má také velice ráda dechovku. Prosím, zahrajte ji jakoukoliv. Písničku posílá Josef.

Je neděle, za chvíli bude 18 hodin, tedy čas, kdy Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis. Je čas, abych se rozloučil. Takové bylo blahopřejem písničkou, opět tady budeme příští víkend.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve všech 12 krajských městech se dnes konají pochody na podporu veřejnoprávních médií. Policie uzavřela centrum Plzně, omezení se týká i veřejné dopravy. V Dobřanech už jsou nainstalované nové semafory, funkční budou zhruba do měsíce. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibyde, večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkný nedělní podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňského Masarykova náměstí dnes v 17 hodin vyrazil pochod na podporu médií veřejné služby. Průvod pořádaný Milionem chvilek pro demokracii zamířil přes Klatovskou třídu až k sídlu regionální stanice Českého rozhlasu na náměstí Míru. Na místě je reportérka Zuzana Waldmanová.
2: Já stojím před budovou Českého rozhlasu na náměstí Míru, kam došel pochod před malou chvílí. Zhruba 300 lidí se sešlo přesně před hodinou na nedalekém Masarykově náměstí, kde organizátoři nejdřív promluvili o významu médií veřejné služby pro demokracii a o důležitosti koncesionářských poplatků pro jejich nezávislost. V davu se objevovaly státní vlajky a transparenty s hesly Chceme platit poplatky nebo Chceme zachovat nezávislou televizi a rozhlas. Skupina potom zamířila právě sem k Českému rozhlasu. Tady v budově na ně čekali zaměstnanci rozhlasu s transparentem Díky, který vyvěsili z okna. Skupina se teď přesouvá přímo na náměstí Míru, kde má připravené i pódium. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se povede i veřejná debata se šéfy České televize a Českého rozhlasu, uvedl premiér Babiš na sociální síti. Policie uzavřela okolí velké synagogy v Plzni. Na místě je pyrotechnik. Tramvajovou dopravu nahradili autobusy, pokračuje policejní mluvčí Eva Červenková.
3: Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu uložení možného nebezpečného předmětu ve velké synagoze v Plzni uzavíráme v souvislosti s bezpečnostním opatřením okolí budovy a Klatovskou ulici. Dbejte prosím našich pokynů.
0: Zhruba do měsíce začnou v Dobřanech na Jižním Plzeňsku fungovat nové semafory. Město je vybudovalo na křižovatkách třídy 1. máje s ulicemi Lipová a Sokolská. Jejich cílem bude zvýšit plynulost a bezpečnost při průjezdu městem. Ke zprovoznění semaforů nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka dodává.
4: Semafory už na místě fyzicky jsou, stále chybí dodělat ještě nějaké chodníky a podobné věci okolo. Nicméně k jejich zprovoznění teď je nutnou podmínkou získat revize na elektrická připojení a pak tedy elektroměry, ze kterých budou ty semafory napájeny. Sport.
0: Právě se hrají tři duely čtvrtého kola nadstavby fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Po prvním poločase vede Plzeň na domácím hřišti proti Jablonci 4-0, Hradec Králové vede nad Sláví 1-0 a stav utkání Liberec Sparta je 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až skoro jasno, k ránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně v údolích kolem nuly a místy přízemní mrazíky, na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během nedobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně počítejte s uzavřenou ulicí Sady 35. a Klatovská třída až po ulici Husovu. V místě je odkloněná městská hromadná doprava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 7:15 už jste někdy navštívili losové interiéry v Plzni. Pak už jste možná se setkali i s průvodcem Jiřím Petráskem. Každá prohlídka, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, končí vesměs potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. Právě Jiří Petrásek byl v tomto týdnu hostem Českého rozhlasu Plzeň.
1: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
2: Dnes tak trochu pomyslně budeme procházet se elegantními salony první republiky, protože naším hostem je Jiří Petrásek, průvodce po losových interiérech v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Vondráčková.
2: Kdy jste poprvé objevil kouzlo losových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
3: Popravdě jsem během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to příští týden bude 10 let, kdy provázím, a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme se jednu krásnou neděli na pořad Toulavá kamera a tam ukazovali právě, jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
2: Dopadlo to dobře.
3: Dopadlo to dobře.
2: Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
3: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovi, kterou los navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto obyčejného domu mě uchvátilo.
2: My jsme říkali, že jste průvodce po losových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
3: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě, ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. To je byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let, a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
2: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
3: Ano.
2: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
3: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují, a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým úžasných průvodců, jinak třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
2: Tak zdravíme i vaše ostatní kolegy. Co mě velmi zajímá, tak to je samotná osobnost Adolf Loos v Plzni, ale na to se zeptám zase za chvilku po písničce.

0: Hostem v našem dnešním vysílání je Jiří Petrásek, průvodce po Lózových interiérech v Plzni. A my jsme slíbili, že teď připomeneme samotnou osobnost Adolfa Lóze a jeho odkaz. Kdo podle vás byl jako architekt a jako osobnost?
1: Tak, Adolf Lóze nebyl jenom architekt. On byl všechno možné. On byl bytový designér, návrhář. Několik statí věnoval i potravinám. Návrhářství oděvnímu. Dále to byl bohém, výstředník. Takže já bych celkově, kdybychom se měli bavit o Adolfu Lózovi, já bych použil pojem fenomén.
0: Fenomén Adolf Lóz. Ano. Dobře. Čím byly jeho interiéry na tu svoji dobu revoluční? Takové slovo jsem četla přímo revoluční. Vnímáte to tak?
1: Vnímám to tak určitě, neboť v té době jsme na počátku století a tehdy z jedné strany nás tlačí stále ten historismus, to, jak říkají politologové, to dlouhé 19. století a zase začíná to krátké turbulentní 20. a ten funkcionalismus, což třeba pro nás, pro Plzeňáky, tak je budova bývalého bufetu Adrie. To je funkcionalismus. A nebo pro naše posluchače z Doubravky, tak je to Tomáškova vila. Lóz byl něco mezi. A zároveň něco, co se vyhraňovalo. On totiž ty byty obkládal. Tvrdil, že gentleman se z okna nedívá. Takže on vytvořil takovou slepou větev architektury, která naprosto předčila svoji dobu, ale zároveň v něčem navazovala na tu kontinuitu minulých dob.
0: Adolf Lóz je prý také známý výrokem, že, a teď cituji, ornament je zločin. Jak tomu máme dnes rozumět?
1: Jeho nejslavnější kniha se jmenuje Ornament a zločin. Občas se používá trošku nepřesně, ornament je zločinem. A je to proto, že ty secesisté v Plzni, třeba měšťanská beseda, tak ti dělali plno štuk, barev. A tím, že děláte ty štuky, tak to vám přidělává práci. To, že vám přidělává to práci, tak vám to ubírá čas. Tím, že vám to ubírá čas, vám to ubírá život. Lóz prohlásil, že tvorba ornamentu vraždí řemeslníka ve výsledku.
0: Tak to necháme doznít, tu myšlenku, zamyslíme se nad tím. Mnoho lidí si spojí Adolfa Lóze hlavně s Vídní. Jak se vlastně ta jeho stopa dostala do Plzně?
1: Adolf Lóz se narodil v Brně. Jenomže Brno v té době bylo na Vídeň hodně navázáno. Byla to doba rakousko-uherské monarchie. A Lóz se tam přesunul a začínal tam tvořit, zejména díky tomu, že on se tam znal s tím, nebo seznámil s tím kruhem té vídeňské intelektuální elity. Jeho nejlepším přítelem se stal expresionistický malíř Kokoška. Mezi jeho dalšími kamarády byli třeba básník Petr Altenberg, skladatel Schönberg, anebo s Čechami svázaný Čech, malíř Jan Zrzavý. A právě ve Vídni měl své první realizace pro ty boháče právě navázané na tu vídeňskou inteligenci.
0: No a v Plzni si prý našel manželku? Ano, je to správná informace?
1: Ano. Lóz byl třikrát ženatý a ke sklonku svého života ve svých 59 letech přichází do Plzně, aby navrhl několik dalších interiérů z těch celkem 13 a zároveň, aby dohlédl na to, že Sklatovské 12 bude právě kousek vedle rozhlasu na náměstí Míru číslo popisné 2 přenesený byt pro továrníka se železními výrobky Otto Becka. A právě tam se už starší Adolf Lóz, trápený mnoha zdravotními problémy, seznamuje s mladíčkou 21-letou Klárkou Beckovou, se kterou se žení a vydrží spolu 2 roky.
0: Tak je to pravda. Ještě se zeptám, v čem jsou plzeňské interiéry unikátní, řekněme i v tom evropském měřítku?
1: Samozřejmě počtem. Protože hned po Vídni, tak se jich dochovalo nejvíce v Evropě. V těch celkem těch 13, tak naše prohlídkové okruhy obsahují 4 a dalších několik. A třeba je nepřístupných, ale stále existují. Mohu zmínit třeba Klatovskou 19, kde měl svůj byt velkoprůmyslník Hugo Semmler. Ten byt se momentálně opravuje a doufáme, že třeba do 2 let, tak tam bude otevřený ten byt a spolu s ním muzeum generála Petna.

0: Lucie Bílá dospívala a naším hostem ještě chvilku bude Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Už tady mnohé zaznělo, ale já jsem přemýšlela o tom, co tak asi lidé říkají, jak jako reagují, když vstoupí do takového interiéru. Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
1: Adolf Loos by ty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A tě se dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vejdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor, obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plstina, kulečník a tak dále.
0: Takže ta velikost ohromí.
1: Ano.
0: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
1: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik, a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíš než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní, jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
0: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty

0: lidské příběhy, anebo to propojovat?
1: Všechno je spojené se vším. Jsou to propojené příběhy, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno. A určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout si, jak krásně se dříve žilo v těm lepším rodinám.
0: Tak teď jste nás nalákal. Pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Lozovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít a jak se vlastně objednat?
1: Kde začít? Tak za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě je nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krausových a Fogelových z počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburku nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
0: Tak děkujeme i za tohle doporučení a ještě se na závěr zeptám třeba i na další vaše oblíbená místa v Plzni, pokud někdo třeba není přímo z Plzně a zamíří do Plzně, co ještě neopominout, co navštívit?
1: Tak, já to asi řeknu ze své profesní praxe průvodce a my jako organizace Plzeň Turismus nabízíme mnoho tras, po kterých si můžete prohlédnout krásy našeho nejen průmyslového města. Například máme trasu po městě, to nejlepší z Plzně si nazývá. Dále máme trasu příběhy fasád, kde si můžete prohlédnout krásy těch nádherných štukových výmaleb. A za mě osobně, jelikož ty rodiny, které v Plzni měli ty byty od Loose, byly rodiny židovské, tak za mě ještě zajímavé zmínit okruhy po staré synagoze, která je tak zajímavě schována v sadovém okruhu uvnitř činžáku a také prohlídku velké synagogy, ve které se můžete jít podívat i na věž a z té shlédnout na Klatovskou třídu. A můžete si představit, jak se vypadala před těmi 100 lety, kdy to nebyla výpadovka na Klatovi, ale kdy se jmenovala Legionářská, kolem ní bydleli továrníci a byla osázena stromy a bylo to korzem.
0: Tak máme tady jaro, to je čas výletů, tak třeba zrovna Plzeň může být ideálním místem nejen pro plzeňáky, ale také pro ty mimoplzeňské, kteří přijedou a třeba se na prohlídkách setkají i s vámi. Tak vám moc děkujeme za dnešní milé povídání. Naším hostem byl Jiří Petrásek, průvodce po Loosových interiérech v Plzni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přijde krásný zbytek dne.
2: Český rozhlas Plzeň.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

se vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Řidiči budou muset kvůli opravám objíždět mostní estakádu u Třemošné. Planá na Tachovsku chce vybudovat u městského parku nové parkoviště. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibyde, večer místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezký večer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem se od zítra uzavře kvůli opravám. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Práce se přesouvají na horní stavbu mostu a z toho důvodu dojde ke změně dopravních omezení na hlavním tahu. Silnice 1/27 bude v prostoru mostní estakády zcela uzavřena a řidiči budou muset využít značené objízdné trasy přímo přes město Třemošná.
0: Doprava bude vedená sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká v Třemošné. Uzavírka bude trvat až do 30. srpna. Planá na Tachovsku chce vybudovat nové veřejné parkoviště u městského centrálního parku. Město už má hotový projekt a teď čeká na souhlas stavebního úřadu. Parkoviště vyjde zhruba na 7 milionů korun a město ho chce začít stavět ještě tento rok. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za STAN.
3: Teď je tam jenom taková jakoby škvára, kde samozřejmě ty lidi mají možnost zaparkovat. Je to blízko středu města, je to blízko toho parku. My jsme tomu rádi dali nějakou jako lepší podobu. To znamená, doplnili zeleň, udělali jednotlivý parkovací místa.
0: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu, uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. Sport. Právě se dohrály 3 duely čtvrtého kola nadstavby fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Plzeň vyhrála na domácím hřišti proti Jablonci 5-0, Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a Liberec prohrál se Spartou 0-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až skoro jasno, kránu výjimečně lokální mlhy, nejnižší teploty 5 až 2 stupně v údolích kolem nuly a místy přízemní mrazíky. Na horách pak 3 stupně až 0. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni je obnovený provoz v ulici Sady 35. i na Klatovské třídě. Na silnici 27 v plzeňské části Litice počítejte se zúženou vozovkou na jeden jízdní pruh z důvodu opravy povrchu vozovky a v obci Vrhaveč je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši operujeme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím se jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální. Tato
2: musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, reakci, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysajeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo

0: ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
1: Ještě klouby bych potřeboval.
0: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
1: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je možné číslo týdny. A mění se tím to, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to je jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v období jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležitý na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě, Bože, tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení, zpívá opět Šlomo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii sepsala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life
3: in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tomu vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl?
3: I don't compare it to the revenge taken by the Russians.
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci Memomap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně výmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně výmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části Šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio. Počasí. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
0: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká 12. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to,
0: to jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Já už tvoje jsem... kapela, co?
2: Ano, ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi, rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku, tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár, ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí, a z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů, a když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali, a teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMSku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďka Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou, takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi.
5: Ano, dobrý večer, je to tak. Dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
5: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
5: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
5: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná... Tak vědecké centrum asi, ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko. My tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko. Jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky. Vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené. A člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady?
0: Ano, ano. No,
2: to je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano, přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala viset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky.
2: To bych ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy, nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to...
1: Cirkulon, vám napovím.
0: To tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A k tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit, jak chce, samovolně. Nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. No, že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když možná, ten dinosaurus, to tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak?
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší lákadlo, planeta, ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když ji obejdete zezadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně tak.
2: Je to taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. Ono to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi si tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano, kostičky,
0: jako hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne.
1: Spadne.
0: Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme tak si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte 7 krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k tím dostaneme na 7 krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ono je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: všichni jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru. Je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík tady máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, nebo to bylo, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže to lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady potřeba... Tady by klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a
3: to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švůn těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když si doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, a budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležité, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těchto expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují.

0: Vánoce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
0: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
2: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den?
0: Ano, včetně pondělka.
2: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
0: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok. Hezky. Co teďka počítáme od začátku.
2: To je hodně dobré. To
1: je... Asi je potřeba taky říct, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože vy jako těk...
0: Počet zaměstnanců Planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
2: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
2: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi
2: dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu
2: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní železných hor a žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký nápadný zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, nebo teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května bude také přiletat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme konec konců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud se chcete ozvědět jako o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď jste to mý posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u Radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Henem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme, to
0: ten byl
1: dobrý.
0: Ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický
2: no,
1: tvar,
2: no,
1: že
2: no,
1: jo?
2: No, ne, ne, ne, on ho nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na bulížníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje bulížník.
0: Pak byl ten magnetit, že,
1: ano,
0: že jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak,
2: tak asi... Tak žulu ne, asi poznáš, ne? Vápenec, asi pískovec, ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formu různých maket, odlitku a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, no, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při naježdění tady 150 kilometrů za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které Geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem s Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct, tak, no, můžu. Tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, ale přitom taky pobýval ty Hond Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: Jo, to je pověst.
1: Aha, takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvacet hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0. a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty je pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dovolí, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
7: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
7: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
7: Už to mám.
5: Tak výborně.
7: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
7: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
7: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: to kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, to tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové
5: pane,
4: věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Pata znovu vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím, bude, cirkus prosím, musí být, nebo laskavě prosím, řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Když pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: dělá.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřebovala hned. Já bych si s těma peršenama věděla, Rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režii něj vedl Antonín Moskalik.
10: Dobré jítro, madam.
11: Diku.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpusťte, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy! Vy nestounice! Vy prodejný tvore! Jsem slabá žena, slyšíte vy, dětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, buď vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
11: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes jasné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla

provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Probá, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť, když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá, proč?
0: No, se ptám.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No, tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše, sama si pro
0: sebe. Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá.

0: namazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak? Sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byli moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka, manželství, jak jinak. Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak, no, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví jako soudu. Stejně nakloněni. Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
3: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: To je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já
6: co
3: jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: To jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde.
5: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Ale jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
6: Trojka.
5: Ke
6: kartě.
4: Máte pravdu.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět?
3: Kdo?
2: Třeba tvoje žena. No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala.
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Uzdravuj mi sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Jdu kudy vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťouraje, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okaž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, by byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale... Prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě
2: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji, děkuji.
1: Díval jsem se na vás, pane Verich.
3: Takže vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
2: byla
1: taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám
4: jako pravdu. Za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Ne, vy, Ramadě se té si úplně. Se vám šedé, on nespěl.
1: Ano, opravdu,
5: ty jdete,
1: jsem skončil.
5: Já ztrácím čas, tak ho vy mi
1: neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, no. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel, dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: Madame, nedopřejte se mi slouven, jsem to
1: nemohl. Už jste příliš na
5: mě. No, já pláhnu po vás, nemohu
1: vás žít. Třeba se buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Zase, dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Vy jste příliš vychytralí.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. Je to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Mars Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, tam bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já asi nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karnáku byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odtud měl.
0: A jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano, jako... ano, ale to byl který rok zhruba?
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to. Je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře a je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chudoučká rodina, že on se prej styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam nad asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně a že jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut, tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak sprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nešení. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný pit.
0: A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanojí, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy, kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuje se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal?
1: Tam to měli v Fortunách, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola, no. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak chúc bạn nghe chương trình nightline vui vẻ. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tou šťastnou cestu se řekne chúc di an toán. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zpěváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pát. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je... Jste to vy.
2: Halo, slyšíte mě?
1: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
2: Ano.
1: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
2: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, rup, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají a

0: Ja chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub hub hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
1: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
0: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali, já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty, takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na do smrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
1: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
0: ráda,
1: že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
0: Já vím,
1: ozvěte,
0: ale to jsou
1: zase
0: jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam
1: ano,
0: chtěla všimnout.
1: My jsme účesu, to pochopili, říkáte
0: oblečení,
1: to barvitě.
0: Módy.
1: Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samí kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte.
0: No, velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme, žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama, ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct, ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni, maximálně tam byly 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat? No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem takže říct. Zábava, hudba, dobrá to, společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, ta mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a docela tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je, to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení,
0: František
1: že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. Úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo. Takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volný, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno mě splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali, no. Potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak, to jenom, jak no, jsme pochytili, jak se kdo jmenoval. A
0: náročný
1: trošku
0: zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utahaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovaného to dolů. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako já, když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři její s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili no, jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Tam se, jako, že se nevrátil no, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No, emigroval tam jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No, my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No, tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mi vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tak bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vy vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, ale říkám, byl to okopírovaný Louvre, co se byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt,
1: ještě,
0: nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu. Měli lidé, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jako jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně a... tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude já to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirosování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle hruce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, tyto změna včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, zřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. Třikrát tam kontrolovali autobus, třikrát tam kontrolovali doklady, než měli jsme mít předtím v žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, vám říká, máte zbraň? takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, do tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve vztahu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydleli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí, nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 30 kilometry, bydleli v kýši, jak to ty matky dokázaly, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo

0: kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No a tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrady jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no a i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná, no ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, honem tam, honem, honem, zpěch, a nezenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na Osuní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to bylo takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nima jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslí ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslí ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutelný, krásný teda vzpomínky, no, tak tam jsme se jako koupali, no, tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky, jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A taky, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, v tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil, neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď. Lotě od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12, tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alb, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
1: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějaký dokument v televizi, otevíráte často alba, listujete jimi?
0: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě fotili tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám aut, takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, sraveň tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyž Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, tam jako tyhle taky, no, tak to jsou takové moje

0: spomínky, no.
1: Ďakujeme, ďakujeme za ne. Sme rádi, no, že ste s náma listovala vašim pomyslným cestovatelským albem.
0: Áno. Dobre, tak ďakujem ako moc krát. Zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
1: Budeme se těšit,
0: děkuji
1: paní Alenko.
0: Děkuji vám moc taky.
1: Loučíme se.
0: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděli, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun, to byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ním jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a mě, když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušní. Říkali, ale domluvíte se s pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové primáři oddělení, byli tak slušní, vždycky říkali, a já jsem vždycky, I don't speak English, já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahej zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš...
0: Ano, váš, ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

Tomáte, s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: vledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingletangl, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak, jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si toho všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční párty. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. On vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jak si, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako
4: tak,
2: bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Nicméně, zkus hrát, jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha. Na mou
2: dušu. Teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte, jo?
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: náš lídr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: To bude velice těžké.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhle tu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam teď se ne... A co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky... Ne, tam taky ne. Tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano, abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No, počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Maria, Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli, pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet? To je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci. A ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali dokonce.
3: Se nedá spát.
2: No jo, To se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak, a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No, já mám strojek,
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, to... kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka, no to nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstí. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam... Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, já jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž.
2: Laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítím, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočenej a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal

0: pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
1: Nepovídejte. A čím to bylo?
0: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
1: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
0: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že
1: to je dobrý, je to je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
0: Že to pěkný.
1: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
0: No tak s tím poustevníkem ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
1: Kýho víra, znovu říkám.

0: και σε ροστ, ας ζνιέει δι ροστ αφάν. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství, tak jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme

0: pojďme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
1: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník. Jo? Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí.